0: budeš chtít.
1: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Už dnes po 18. hodině na Country Rádiu.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopař zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravý. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky: hele, Franz, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dověd nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl: no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali: prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho slanýho. A on: páno, tak se chlapi nesází, to vím, pají, no, že to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát, a on prohrál. On: páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá: pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá: jdou se vyspat slanej, na městí dle nemůžou. On: pá, dobře. Vsadíte se? On povídá: no, jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. Pá, dobře. O kolik? O stovku? Slanej povídá: to je málo. Tak o 500. Tak se vsadí. On povídá: podívejte se, pane plukovníku, obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujedou autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on: pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

je ještě zavřený, to nevadí, mám klíč. A noc už má na kahánku, takže musím.

cestou, kterou tolikrát jsem šel. Jsem bohatší o slib, co jsem dal, a hlas se mi chvěl, že až teď přijde.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v stazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a komenické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on,

lesu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina i Jiří z Poděbrad. Každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu. I Masaryk i mýval svého času.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná zná

0: Je ten dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázně, to hudbě je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bonbony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo. Děkuju,
0: no,
1: ale, ne,
0: ano, víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba já už to mám. Můžu ti taky tykat, podívej se. Pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem s tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co, nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím,
1: no. Tady, stoh už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálech, to odrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo vezvá jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ajte, pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Jackson Taylor, but I called him Applejack. The old Applejack was loved by everyone he ever knew. Of course, Applejack picked out.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletěla.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

O smyslu pro humor. Kdyby mě někdo pověřil vybudováním jakési školy pro výuku smyslu pro humor, vedl bych frekventanty prvního ročníku nejdříve do biografu. Tma kinosálu je to správné učiliště, kde začátečník není odkázán na pospas sám sobě, a tedy riziku, že mu unikne to, čemu říkáme for. V biografu zašumí, zahučí či zařve vždy celé kino a tím člověka upozorní, že teď to bylo. Ten, komu popřípadě to uniklé dojde se zpětnou platností, pak nezřídka vydává onen charakteristický trylek dodatečného smíchu ve chvíli, kdy už je zase ticho, zpravidla při dojemné scéně. Ale právě to potěší celý sál ještě jednou a nezřídka zrovna tak jako ten film. Co je ovšem důležité, tma chrání takového opožděnce před zkompromitováním, podobně jako v divadelním hledišti. Návštěvu divadelních komedií bych povolil už studentům druhého ročníku, hned jak by si zvykli sledovat herce na jevišti i v detailech filmového plátna, kde vidí, co kdo dělá například s nosem, obočím, očima či prsty. A teprve po zapracování v kinosálech a v divadelních hledištích bych adeptům umožnil sledovat humor v televizi. Neboť televize už je těžká. Před obrazovkou vám často jen manželka nebo dítě napoví ono teď. A kdo ví, jestli napoví, víte přece, jak to doma vypadá. I televizní humor je však lehčí než humor knižní. Humoristickou literaturu bych povolil až vyspělému čtvrtému ročníku, protože kniha je bez nápovědy, nad knihou jste už docela opuštěni, tam visí všechno jenom na vás. Ale kdo se naučí humor i číst, ten získá pochopitelně vyšší šarži mezi mafiány humoru, už protože naplňuje okřídlený výrok Vladislava Vančury, že humor není smát se, ale lépe vědět. Můj přítel Miroslav Horníček naproti tomu velmi přesně řekl to, co velmi nepřesně zopakuji, že humor je úhlem pohledu na život. A nevím, jestli k tomu dodal, on samozřejmě nestačí říkat všechno, co ví, on musí dělat i jiné věci, že humor končí a těžkne, když se začne racionálně rozebírat. Například při úvodním slově. Já třeba vím, že člověk dohnaný k přednesu úvodního slova má dodržet klíčové zásady, a to dvě. Za prvé, úvodní slovo nikdy nesmí být vtipnější než to, co po něm následuje. O to, jak vidíte, se houževnatě pokouším. A za druhé, úvodní slovo musí být stručné. Tato druhá zásada mi ovšem zabraňuje v tom, abych vám vylíčil, co všechno se může stát člověku, který byl záchvatem smíchu přepaden. A proto vám přeji, aby bylo kolem nás, ne třeba zrovna v příštích minutách, ale především v příštích měsících a letech, aby bylo kolem nás humoru tolik, aby se vám to pravidelně stávalo. Ovšem kromě toho, že byste ze srdečného smíchu srdečně podlehli srdečnímu záchvatu.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutně.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Tak mi dovolte, abych vám představil vynikajícího sportovce. Je to reprezentant u nás dosud málo známého sportu, gum game plivingu, tedy plivání žvíkací gumy na dálku. Ano, je to přímo neplivající kapitán, inženýr Václav Keňoš. Dobrý večer, Václave. Václave, jak dlouho už závodně pliveš?
1: No, asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Evina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu.
0: No jistě, budeme ti držet palce, Václav, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo?
1: No asi takhle. Při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah.
0: Počkej, tomu vůbec nerozumím.
1: No, že při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
0: No, tak teď tomu rozumím. Hlavně, že se jazyk našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi mužským pliváním a ženským pliváním?
1: No asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čajou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
0: Na Václave, co se stane, když přeci jenom taková vyspělejší soudružka přečuhuje?
1: No, když taková vyspělejší soudružka přečuhuje, tak rozhodčí soudružku zatlačují.
0: A soudružka?
1: Přečuhuje.
0: Ano. A rozhodčí zase zatlačují. Ano. Chápu, dělají to rádi, proč ne, je to zadarmo. Václave, ty si nám nečekaně v minulém roce na mistrovství světa vyplivil stříbro, že? No ne, Václave, skromno stranou, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
1: Vlastně takhle, proplivat se mezi světovou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
0: A čím myslíš, že je to způsobeno?
1: Tak já bych řekl, jednak tím, že plivuja žije v zemi věčného ledu, takže má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
0: Jak šťastně?
1: Tak. Jako lauf.
0: Myslíš jako hlaveň? No. A dá se nějak tento přirozený náskok plivuj dohonit?
1: No já bych řekl, že dá. Já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
0: Na to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
1: Bezvětří a dobrá guma.
0: Tak bezvětří jistě máme, ale s kvalitní gumou budou někdy trošku drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
1: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
0: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
1: No asi takhle, ano.
0: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
1: Tak zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Šípky, trnky, bukvice, ale nakonec vítězili kozí bobky.
0: To je trošku překvapení, to je dokonce šokující. Co tomu říkali závodníci, nereptali?
1: No nejprve mektali, ale po schůzi pochopili situaci, bobky odhlasovali a trénují s nimi rádi.
0: Děkuji ti za rozhovor.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: ulice a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že dnes se dal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat fáro značky Cadillac.

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spad z města činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nešvil.
1: Milí posluchači, i o prázdninách vám Čapek Show, vaše přímá linka z Nešvilu, přináší zprávy z kolébky, country a bluegrassu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Jako obvykle začneme novými písničkami a hned po nich pro vás máme rozhovor s doktorem banjo, Petem Wernickem, banjistou a zakladatelem kapely Hot Rice.
3: This is Dr. Banjo, Pete Wernick. You're listening to the Chopic Show on Country Radio.
1: Trey Hensley se v nové písni Going and Gone spojil s kytaristkou a zpěvačkou Molly Tuttle a společné hraní si zjevně hodně užili. Hensleyho instinktivní flat picking a charakteristický styl Molly Tuttle se střídají způsobem, který působí naprosto přirozeně a neokázale.
2: Skladbu můžete najít na Treově prvním sólovém albu Can't Outrun the Blues, kterým odstartoval novou kapitolu své kariéry poté, co 10 let hrál v duu s dobrovou legendou Robem Ikesem, se kterým společně získali i cenu Grammy.
4: Hey, this is Trey Hensley for the listeners of Chopek Show and Country Radio.

0: Každé nové dílo skupiny Steep Canyon Rangers je při jejich popularitě přirozeně vítanou událostí. Důkazem toho je právě vydané album New Act. Muzikanti ale neusínají na vavřínech a nadále udávají směr moderního bluegrassu tím, že se jim daří vyvažovat mezi jeho tradičními kořeny a současnou populární podobou.
1: Kapela má na svém kontě 14 studiových alb, 3 společné projekty se Stevem Martinem, 3 nominace na cenu Grammy a vítězství v kategorii nejlepší bluegrassové album za desku Nobody Knows You z roku 2013.
0: Na nové desce hostují například bývalý slavný člen Steep Canyon Rangers Steve Martin nebo Sally Woodsmith z kapely Della May. A hned úvodní strhující skladba Rumble Strips udává tón celé nahrávky.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Písně o vlacích už po generace podněcují fantazii posluchačů i interpretů, a to z dobrého důvodu. Romantika, cestování a obecně svoboda a možnost přesouvat se z jednoho místa na druhé je častým námětem bluegrassových písní. A s jednou takovou právě přichází kapela Balsam Ranch.
2: Písničku Life I Left Behind zpívá kytarista Caleb Smith. Doprovází ho basista Tim Sarrett, který navíc nahrál i dobrové party. A k písni má velmi osobní vztah, protože jeho tatínek pracoval 30 let na železnici a často ho bral sebou na noční směny. A on tak jako malý kluk mohl celou noc jezdit ve vlacích. Na banjo hraje samozřejmě Mark Pruett, Alan Bybee na mandolínu a na housle nový člen kapely Steven Hudson.
3: Hi everyone, this is Mark Pruett from Balsam Ranch for the Chopic Show. All the best to you, the listeners of Country Radio.

0: Po Ramblin' Boys kapela 100% zaměřená na tradiční bluegrassový zvuk vydala nový single s názvem Bottom of a Glass. Vypráví příběh o zlomeném srdci a smutku, který jeho hrdinu vede k putování od hospody k hospodě a hledání útěchy ve whisky.
1: Odpovědi na dně sklenice nenajde, ale Bottom of a Glass je rozhodně skvělá písnička, kterou společně napsali dva legendární členové skupiny Sunny Mountain Boys, Don Lawson a Paul Humphrey. A stopa, kterou v nich Jimmy Martin zanechal, září jasněji než neonové nápisy na baru na konci města.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chatek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: Rozhovor nám dnes poskytl Pete Warnick, známý pod předzdívkou Dr. Banjo, který působí na bluegrassové scéně od 60. let 20. století. Založil kapely Hot Rice, Country Cooking a Flexigrass, byl nominovaný na cenu Grammy a je členem bluegrassové síně slávy.
3: Kromě své kariéry profesionálního banjisty vymyslel a po celém světě rozšířil výuku bluegrassového jamování nazvanou Warnickova metoda. Toho se také týkala první otázka, kterou mu Iva položila.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Píte, jak vznikla tvoje výuková metoda?
3: Warnickova metoda byla oficiálně zavedena v roce 2010, tedy před 15 lety. Vychází ale z toho, co jsem se naučil už v 60. letech minulého století, když mi bylo 18 a žil jsem v New Yorku. Učení metodou pokusů a omylů. Zkoušíš různé věci a pokračuješ v těch, co fungují. Vždycky jsem měl pocit, že je nejlepší naučit se nejdřív improvizovat, než se pustíš do složitých skladeb. Prostě hrát pomalu jednoduché písničky. Tak jsem se učil i já, když mi bylo 14.

0: Píta Vornika jsem se zeptala i na to, jaká je filozofie jeho výukové metody.
1: Když se učíš cizí jazyk, nejdříve posloucháš a mluvíš, teprve pak začneš číst a psát. Podle mého názoru je způsob, jakým mnoho lidí učí hru na banjo, úplně obrácený, protože nutí žáky číst noty z papíru. To je ale klasická hudba, to není bluegrass. Studenti pak znají jen jeden způsob, jak hrát, ale v bluegrassu hrajeme věci pokaždé trochu jinak. A to je bluegrass. V klasické hudbě to tak nefunguje. Beethoven se dá zahrát správně jen jedním způsobem. Earl Scruggs ale hrál Foggy Mountain Breakdown pokaždé jinak. Říkal mi, víš, já to hraju pokaždé jinak. A já na to, no díky tvojí knize si spousta lidí myslí, že se to dá hrát jen jedním způsobem, tak jak si to hrál v roce 1949. A on se zadíval do dálky a řekl, tomu nerozumím. Looks off in the distance and says,
0: I don't understand that. A tady je verze této klasické skladby, jaký hrál Earl ve filmu Bonnie and Clyde.

0: Léto s Country rádiem.
1: I Pete Warnick ale původně učil obvyklým způsobem.
2: And I was doing this, I was teaching banjo camps for many years.
3: Ano, dlouhá léta jsem vedl workshopy tradičním stylem, ale někteří banjisti mi říkali, my ale nechceme vystupovat, chceme se naučit dobře jamovat. Tak jsem řekl, to je dobrý nápad. Pozvěme pár kytaristů a houslistů, všichni se potřebují naučit jamovat. Tak jsem začal vést týdenní kurzy a šlo to moc dobře. Spousta lidí se bojí hrát s ostatními. Nejdřív jsou z toho nervózní, protože si myslí, že to nezvládnou. Tak se vždycky zeptám, kdo je z vás nejhorší hráč? Asi polovina lidí zvedne ruku a já jim řeknu, no pravdu může mít jen jeden z vás, ale všichni.

0: Právě dozněla písnička Blue Night ikonické kapely Hot Rice, kterou Pete Wornick založil. Zeptala jsem se ho, zda banjo bylo prvním nástrojem, na který hrál.
1: Ano, když jsem byl malý, můj táta si koupil banjo, ale nehrál na něj.
0: Ale New York není úplně město banjo.
1: Ne tak úplně, ale rád lidem říkám, že v New Yorku žije 16 milionů lidí, takže stačí jeden z milionu a máte hned 16 lidí. A byli tam skvělí muzikanti, byl tam David Grisman a Jody Stecker, jeden z mých nejoblíbenějších hudebníků, i Grimbriar Boys byli z New Yorku. Mohl jsem zajít do Washington Square Parku, sledovat je a nakonec jsem s nimi i hrál. Na Vysoké jsem měl rozhlasovou show, která se vysílala po celé oblasti New Yorku. Jediný bluegrassový pořad v New Yorku v 60. letech.
0: Pete Wornick v té době studoval sociologii, ve které získal doktorát a má proto přezdívku Dr. Banjo. Písnička Wichita Lineman je z jeho solového alba nazvaného Dr. Banjo Steps Out a zpěv obstaral jeho dlouholetý spoluhráč z kapely Hot Rice Tim O'Brien.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní rozhovor s banjistou Petem Warnickem. Pete, kdy jsi začal hrát v první opravdové kapele?
3: I was 14 when I started playing with my friends, and by this time I was 16.
4: Bylo mi 14, když jsem začal hrát s kamarády, a v 16 už jsem hrál docela dobře. Pak jsem si pořídil banjo Gibson Mastertone a začal hledat lidi, se kterými bych mohl hrát. Musel jsem se trochu víc snažit, protože moc bluegrassu se tam nehrálo, ale já jsem je našel a ve 20 letech už jsem byl v dobré kapele. Později jsem v Itace v New Yorku potkal Russ Barenberga, Tonyho Trišku, a založili jsme kapelu Country Cooking. Vydali jsme desky a napsal jsem také příručku ke hře na banjo, které se prodalo téměř 250 000 výtisků. A to byla, jak se říká, hotová výhra. Dostával jsem tolik autorských honorářů, že jsem se rozhodl dát výpověď a stát se bluegrassovou hvězdou. Měl jsem doktorát ze sociologie, bylo mi tehdy 27 let. To je tedy před více než 50 lety.
3: So that's over 50 years ago.

0: A teď přišlo velké ocenění od IBMA, kdy byl Pete Wornick s kapelou Hot Rice uveden do bluegrassové síně slávy.
1: Ano, a já jsem na to moc hrdý. Vážně už nemůžu být šťastnější, protože uvedení do síně slávy je nejvyšší postou v oblasti bluegrassu.
0: Ano, je to velká pocta, ale naprosto zasloužená.
1: Jsme první lidé z Koloráda, kterým se to podařilo.
0: Kapela Hot Rice byla uvedena do síně slávy během předávání cen IBMA loni v září. Na ceremoniálu v Chattanooze jsme byli osobně a vidět Hot Rice opět spolu na jednom pódiu byl velký zážitek. Musela jsem se proto Pita zeptat, zda třeba neplánují i nějaká další vystoupení.
1: Naposledy jsme jako Hot Rice všichni společně hráli před 3 lety. Přemluvili nás, abychom byli hlavními hvězdami 50. výročí největšího festivalu v Kolorádu. Souhlasili jsme, ale bylo to těžké. Dřív jsme hráli pořád, takže nám to šlo snadno. Teď už to bylo hodně náročné a dohodli jsme se, že to byl náš poslední koncert. Už kapelu oživovat nebudeme. Výjimka bylo krátké vystoupení při uvedení do síně slávy v Chattanooze.
2: Aha.

0: Takže se asi Píta Vornika nemusím ptát, jestli nelituje, že se rozhodl změnit povolání a místo sociologii se celý život věnoval bluegrassu.
1: Když jsem začínal hrát, nebyl jsem si jistý, jak mě kluka z New Yorku přijmou, ale hrál jsem dobře a tak mi ráno nosili kávu do stanu a já si říkal, to je skvělé, to se mi líbí, to je lepší než Kolumbijská univerzita. Tak jsem dal výpověď a jsem rád, že jsem to udělal. Snažil jsem se být dobrým sociologem, ale politici sociologům nenaslouchají. Takže nemůžete svět moc ovlivnit. Řekl jsem si, že někteří hudebníci na svět vliv mají. A tak jsem to zkusil. Naučil jsem spoustu lidí hrát bluegrass. Jsem s tím spokojený a rád cestuji, jako jsem do Francie nebo do Prahy. Byl jsem v Rusku, v Izraeli, na Havaji, v Irsku. Nemyslím si, že bych se na ta místa dostal jako sociolog. Takže to byl opravdu úžasný život. A teď, když se blížím k 80, rád vzpomínám na všechno to štěstí, které jsem měl, na to, že jsem třeba mohl hrát s Timem, s Nickem, Charlesem a pak s Brianem.

0: Nakonec jsem se Pita Vornika zeptala i na jednu pro nás osobní otázku. Hrál si teď hodně na banjo Čapek. Co si o našich nástrojích myslíš?
1: Rasta is incredible, really, because he's like the great luthiers of all time, because he is very careful.
2: Rasta je opravdu neuvěřitelný výrobce. Za mě se řadí k těm nejlepším výrobcům hudebních nástrojů všech dob. Je totiž velmi pečlivý. Když se podíváte na jeho nástroje, je z nich cítit obrovská péče a ta péče pramení z lásky, z opravdové touhy potěšit hráče. Rostova banjo nejen skvěle zní, což je to jediné důležité, ale jsou to také krásná umělecká díla s vykládáním, rytím a z nádherného dřeva. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem si na ně mohl zahrát.
0: Pete, moc děkujeme za rozhovor.
1: It's been my pleasure. I'm so glad that you're interested to hear my sad story.
3: Thank you very much.
1: Well, it's an honor to be on your podcast.
3: Thank you.
1: The Čapek Show.
0: Po rozhovoru s Petem Vornikem se hned vrhneme na výročí, která oslavíme v průběhu tohoto měsíce. A začneme dalším banjistou, tím, který je podle všeobecně přijímaného názoru považován za nejinovativnějšího a pravděpodobně nejlepšího hráče na pětistrunné banjo současnosti.
2: Už jste asi uhodli, že mluvíme o Belovi Fleckovi, držiteli 18 cen Grammy, kterému bude 10. července 68 let. K naší velké radosti je dalším ze světových hráčů, který hraje na naše banjo. Nový model jsme vyrobili ve spolupráci s ním a nazvali ho Belagorie.
0: Světovou premiéru banja Belagoria jsme uspořádali v dubnu v Praze v den Rostových narozenin a Belovo banjo tam plnému sálu během koncertu Johna Jorgensna skvěle předvedl výborný Petr Vošta. Bela nám teď zahraje skladbu Vertigo se svým projektem My Bluegrass Heart.

0: Alison Krauss bude slavit v červenci hned několikrát.
1: 3. července 1993 se stala členkou Grand Ole Opry. V té době jí bylo 21 let a stala se tak nejmladším členem Opry v celé její historii. 23. července pak oslaví 55. narozeniny a na konci měsíce může ještě blahopřát k narozeninám banjistovi své kapely Union Station Ronu Blockovi, kterému bude 30. července 62 let. Spolu nám teď zahrají písničku Looks Like the End of the Road z posledního alba Arcadia, které vydala kapela Union Station loni po 14 let trvající odmlce.
2: Hello, this is Ron Block and you're listening to the Chopek Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 18. července bude 72 let Ricky Skaggsovi a 30. července oslaví 45 let bývalý člen jeho kapely Kentucky Thunder Andy Leftwich.
2: Ten před několika týdny vydal instrumentální autorské album Aced, na kterém ho doprovází další bývalý kolega ze Skaggsovy kapely, kytarista Cody Kilby, který v současnosti hraje v Traveling Mercuries. Na banjo hraje Matt Menefee a na basu Byron House. Tato sestava nyní vystupuje pod názvem The Aces, česky ESA, a vy teď můžete posoudit oprávněnost tohoto názvu.

0: Těšíme se, že se s vámi setkáme na některém z letních festivalů nebo alespoň při poslechu příští Čapek Show. Vaší přímé linky z Nashvillu, kterou pro vás každý měsíc připravují Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Poslední písničku nám zaspívá Ronnie Bowman, který by 9. července oslavil 65. narozeniny. Bohužel ale v březnu zemřel po tragické nehodě na motocyklu. Jeho písničky ale žijí dál. Třeba krásná skladba On My Way Back Home, kterou se s vámi dnes rozloučíme. Ahoj!
2: Hi, this is Ronnie Bowman and you're listening to Chopic Show Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Pokud půjdete do přírody, tak buďte opatrní, protože skoro 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703. Ochranou může být repelent nebo vhodné oblečení. Nadšení sběrači by měli zpozornět. Konzumace lesních borůvek totiž může skončit i pořádnou polízanicí. S chutným plodem totiž můžete snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale zřejmě byl prokázán i u dalších savců. V Dolánkách mají nový biotop. Tady je Luboš.
2: Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Úplně vše by mělo být hotové do konce července. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Nejen turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se. V areálu jsou také převlékárny, sprchy i toalety. Luboš Dvořák, Turnovsko.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak trošku malinko smutně, ale spíš pozvolně začínáme naše společné nedělní vysílání. Tentokrát je s Petrem Kocmanem, což je moderátor Country Rádia, který vás provází vždycky každým všedním večerem. A je to samozřejmě i skvělý zpěvák, je to takový countryman. Myslím si, že má i takové veliké tetování na předloktí, kde to má napsáno Petr Kocman, písnička Nepřiznáš. V 8 hodin a 8 minut, teď už je konec s touto písničkou, ale čekají nás další. Třeba Pacifik, Michal Tučný, Pavel Dobeš, Texmeni. To jsou taková ta klasická jména, která z našeho vysílání znáte. A pokud jste velcí fajnšmekři a máte rádi country a vlastně veškeré ty styly, které s country souvisí, tak tyhle interprety a kapely dobře znáte a budeme si je hrát v podstatě celý den, každý den. Hezké dobré ráno vám přeje Katka Čepelíková. Máme neděli 12. července, svůj svátek slaví Bořek a na Country Rádiu probíhá takový víkendový pokec, kdy si budeme povídat na jedno téma. Už včera jste to s Tondou zvládli po celý den, povídali jste si o festivalech a my si dneska o festivalech taky budeme povídat. Tak by mě zajímalo, na jakém festivalu už jste letos byli, kde se vám líbilo, kde měli prostě třeba fajnové bustíky, krátké fronty a kde to prostě stálo rozhodně za to. A nemusel to být vlastně jenom letos, může jít o jakýkoliv festival, který třeba každoročně navštěvujete. Aktuálně se třeba na něj chystáte, těšíte, nebo možná, že na nějakém festivalu nebo na nějaké kulturní akci obecně aktuálně jste, možná, že jste se teď probudili, jste někde ve stanu a říkáte si, o tak já jim o tom dám vědět a tak nám o tom dejte vědět. 210 323 333. Moc se těším na veškeré vaše festivalové pozvánky a nebo vzpomínky na nějaká třeba léta minulá. Teď už slibovaní Pacifika, Václav Maršálek, Stopy sešlapaných bod. Krásné nedělní ráno, užívejte ho spolu s námi.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme metr.

také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně,

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu.

kapitoly, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával pravý dobře, si uskovej.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: V 8 hodin a 19 minut se vracíme k našemu tématu, které je, si myslím, docela jako vhodné právě pro tyto dny, protože se týká letních festivalů, různých kulturních akcí, kterých je vždycky v létě úplně nejvíc z celého roku. A my tu v tuto chvíli máme Petra na telefonu, který nám chce sdělit nějakou

0: bylo tam takových 5-6 kapel, včetně mé osobnosti, a bylo to bezvadný. Nebylo to tak dlouhý, odsejpalo to a báječný na tom bylo, že to nebyla přehlídka festival soutěžní, ale naopak jenom takovej festival, kde si diváci a návštěvníci mohli jenom poslechnout, co se jim líbilo, co se vlastně hraje v současné době v bluegrassu, v jazzu a v country.
1: Paráda. Tak možná je to i taková pozvánka třeba i na další ročník.
0: Přesně tak. Ty pořadatelé to dělají velice dobře.
1: Dobře, Petře, moc děkujeme. Mějte se moc fajn. Zdravíme vás, naslyšenou.
0: Já vás taky. Mějte se báječně.
1: Tak jste to slyšeli, z Bečenský kapr, tradiční tramský folkový a country hudební festival, který se koná v obci Zbečno na Křivoklátsku. Tak možná stojí za to si to zapsat, Zbečenský kapr, možná, že jste neznali a možná, že to máte kousek, možná, že to máte někde za rohem, za domem a mohli byste třeba příští rok vyrazit. Tak to byla jedna pozvánka, možná, že jich máte v zásobě celou řadu a říkáte si, je, to já na tolik festivalů letos pojedu, anebo na tolika festivalech já už jsem byl a tam jsem zažil to a to a to, ale jenže my nevíme, co vy jste tam zažili, ale strašně moc to chceme vědět a chceme se nechat od vás třeba pozvat a nebo vzpomenout na to, co vy jste zažili. Tak nám o tom dejte vědět 210 323 333 a nebo tady máme takovou zázračnou aplikaci Country Rádia, do které můžete namluvit zkaz a nebo třeba i napsat svůj zkaz. Tak se těšíme moc. Tady máte Texmeny, Pochod amerických nábořníků a bude i Tony Joch.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkný den, pěknou neděli, je 8.27, tak se mrkneme, jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích a také na vlakových kolejích. Jestli pak tam už jezdí vlaky tam, kde nejezdili, nebo prostě jak to vůbec je v té neděli. Tak Blatná, Březnice, Kolín, Přelouč, tak to jsou dvě výluky, které vytrvají ještě několik dnů, zhruba takových 9-10. Česká Skalice, Trutnov, Lysá nad Labem, tak tady vytrvá výluka pouze během dnešního dne a zítra už by mělo být všechno tak, jak jste zvyklí, tedy autobusová náhradní doprava bude opět zpátky nahrazena tou vlakovou. No a na silnicích je relativní klid, pakliže někam vyrážíte třeba na nákupy, tak vězte, že se všude projede hladce, pouze ve Staré Pace na Jičínsku si dávejte pozor v ulici Josefa Koláře, právě tam máme dopravní nehodu. No a jestli i vy víte o nějakých dopravních komplikacích, tak nám klidně zavolejte 210 323 333. Hezké ráno.
2: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
3: Tenhle splín

Vzduch chybný všem, na oplátku všem, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc. Když si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas

Tohle byl dost krutý žert, trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

věku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Když se někam posadit, tak dosedla. Jo, tak to zpívala Dana Hakerová s kapelou Tučňáci. No, možná, že jste se včera neposadili do žádného sedla, ale posadili jste se do křesla, pustili jste si telku a říkali jste si, tak já se dneska na ten Wimbledon konečně podívám. Protože včerejší den se nesl nejenom ve znamení konce filmového festivalu v Karlových Varech už 60. ročníku, ale taky jsme mohli sledovat právě to neuvěřitelné české klání ve Wimbledonu. Vlastně se nikdy za celou éru Wimbledonu, což je letos 149 let, nestalo, aby v ženském finále byly dvě Češky, že jo? A teď komu fandit, jo? Teď prostě Karolíně Muchové nebo Lindě Noskové. Teď prostě myslím si, že jako byly to strašně vyrovnané výkony, bylo to neuvěřitelné, z mnoha oken se ozývalo jo a teď, jo. A bylo to super, myslím si, že Linda Nosková samozřejmě zaslouženě nakonec v 21 letech vyhrála, tak gratulace se snáší z celého světa, tak ještě aby jsme byli pozadu, tak samozřejmě také z Country Rádia moc gratulujeme. Mně se teda musím říct, že nejvíc líbil ten závěr, kdy Karolína Muchová v těch slzách rozesmála celý Wimbledon, kdy říkala, gratuluji již bývalé kamarádce. Tak to si myslím, že je naprosto jako senzační, vzala to velmi sportovně, i když samozřejmě myslím si, že ty slzičky tam prostě rozhodně musely být. Tak ještě jednou velká gratulace a od tenisu hurá zase třeba na gauč, jo? Nebo někam do křesílka a užívat si muziku, kterou vám servírujeme z Country Rádia. Tady je Johnny Cash a bude i Tomáš Klus. Hezké ráno.

0: víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dnes si povídáme na téma festivalu, na tom, na jaký festival jste kdy vyrazili. A máme tady jeden hezký telefonát, přeju hezký den, zdravím vás.
2: Dobrý den, já bych chtěl reagovat na tu vaši výzvu k těm folkovým festivalům.
1: Povídejte.
2: Příští sobotu 18. se koná na Sedlčansku na návsi ve Vysokém Chlumci, blízko hradu Vysoký Chlumec, folkování v Podhradí. A já se tam chystám, moc se těším, mají tam být Nezmaři, Kolka, Devítka a například i Poslední šance Míry o šance, na kterého se obzvláště těším.
1: Jezdíte každoročně?
2: Ne, ještě jsem tam nebyl nikdy tady. Jezdím jinde, ale tady jsem ještě nikdy nebyl. Má to být od 11 dopoledne do 17.30. Je to věnované člověku, který byl na vozíku a ten festival založil a objížděl všechny festivaly, znal se s těmi kapelami, muzikanty. Takže je to jako na jeho počest, protože zemřel.
1: Co vás nalákalo, že vlastně poprvé vyrazíte zrovna na tento festival?
2: Jednak to mám blízko domova a jednak jsem o něm, aby řekl pravdu, ani nevěděl. A na Facebooku se najednou mi zjevil ten plakátek.
1: Řekl jste si, mám to kousek, vyrazím.
2: Určitě, moc se na to těším.
1: Tak věřím, že vám vyjde i počasí, moc si to užijte a dejte vědět, jak to nakonec dopadlo, jak se vám tam líbilo.
2: Děkuju. Budu rád, když dáte nějakou noticku ve vašem vysílání i pro případný jiný zájemce, tedy 18. příští sobotu.
1: Určitě.
2: Na Vysokém Chlumci u Sedlče.
1: Teď jste to zvládl sám. Opravdu krásná pozvánka. Mějte se fajn, zdravím vás,
2: děkuju.
1: Hezký den.
2: Nashledanou.
1: Tak vidíte, můžete to pojmout i jako pozvánku na nějakou akci, kam se chystáte, aby vás tam bylo prostě mnohem víc. Tak folkování v Podhradí, to byla, si myslím, docela hezká pozvánka. Já jsem si honem rychle našla, co se tam všechno bude dít. Tak kromě kapel, které náš posluchač jmenoval, tam bude i Den řemesel ve skanzenu, protože ve skanzenu Vysoký Chlumec budou probíhat ukázky tradiční výroby a řemeslné dílničky, takže je to akce, na kterou můžete vzít sebou i malé děti. To si myslím, že je docela fajn, takže vy si poslechnete muziku a děti se zabaví v nějakých pěkných dílničkách, kde se naučí něco, co dělali naši předci a co třeba ani vy už dávno neumíte. To si myslím, že je docela prýma. Tak si najděte folkování v Podhradí a určitě vyražte z Prahy, je to asi 70 kilometrů, takže to není zase tak velká štrapác. Před námi je Honza Inger, naše údolí, bude Iva Bydaněk v našem vysílání, tak si užívejte i dál pěknou nedělní siestu.

0: Antri počasí.
1: Možná to zatím u vás tak nevypadá, ale dneska očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Teploty by měly vystoupat na 25 až 29 stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě by mělo být kolem 22 a na horách kolem 21 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Ve zprávách vyrazíme do hor. Pohádkové Krkonoše. Tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů. A také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Archeologové mají nový nález, pokračuje Luděk Savana Urbánek.
2: Zajímavý objev se podařil odborníkům uvnitř Voršilského kláštera v Brně na rohu Orlí a Josefské ulice. V severozápadní části odkryli zachovalou černou kuchyni. Prostor s cihlovou podlahou a sopouchem komína byl ukryt za zazdívkou v úzké chodbě. Tento nález pochází z 18. století. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Batalion v podání Spiritual Quintet a Jarky Hadrabové v našem vysílání krátce po 9. hodině, kdy máme neděli 12. července a svůj svátek slaví Bořek, jo? Což je samozřejmě docela zásadní jméno, které má velmi hluboké slovanské kořeny. A možná, že si vybavíte díky vašim dětem nebo díky vašim vnoučatům jednoho zásadního Bořka, který není jako živou osobou, ale je to vlastně Bořek stavitel, jo? Určitě si vybavíte tu pohádku. V angličtině je to Bob the Builder. A mě docela zajímalo, proč vlastně se Bob stavitel v angličtině přeložil jako Bořek, jo, protože samozřejmě spíš by tam svádělo k tomu, že to bude Bob stavitel, jo, přeloženo do češtiny. Ale ti lidé, kteří překládali tenhle seriál, tak si řekli, aby to mělo prostě takový pěkný podobný rytmus a takovou tu zvukomalebnost, tak tu našli právě ve spojení Bořek stavitel. Takže překladatelé mohou za to, že to není Bob stavitel, ale Bořek stavitel. Navíc Bořek zvukově taky jako evokuje vlastně ty stavební práce, jakože se něco bourá, boří a přestavuje a tak. Takže všem Bořkům, stavitelům a nebo nešikům přejeme všechno nejlepší, protože samozřejmě každý Bořek nemusí být stavitelem. Před námi je Žalman a spol, cesta vede tam a bude i Ivan Mládek a Benjoben Ivana Mládka. No a my dál pokračujeme v našem víkendovém pokecu, který je tentokrát věnován letním festivalům, tak pokud k tématu máte co říci, budu se těšit na vaše příspěvky, na vaše telefonáty na 210 323 333. Přeju krásné nedělní dopoledne.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Povídáme si tady o festivalech, o těch letních, které vás potkaly nebo které vás teprve čekají, ale možná, že zmíníme i nějaký podzimní. Hezké dopoledne přeju, tak kdo pak je na lince v tuto chvíli?
2: Tady je Zdeno Odbouzoba, Kačenko. Já tak tě strašně zdravím, jsem rád, že tě slyším po nějaké delší době, překvám se dovolat, je problém.
1: No, to víš, máme linky obsazené, všichni nám chtějí říct, jaké jsou kde festivaly a tak. I ty nám chceš sdělit, kam se chystáš na nějaký festival, nebo...
2: No, my to máme trošku náročnější, protože se v takovým území nikoho, jak se říká, no, prostředku. Takže nejblíž třeba máme Mohelnický festival, na Zlíně to daleko a do Čech, jako jezdit se státní podporou na přežití, prostě jako pro nás důchodce trošku drahý.
1: No, tak co kdyby

0: nás country meni, že jo, to jako...
1: No tak ale...
0: To, když tady byl Vojta Kyďák, Tomáško, no. Jo, tak to jsem si tam šel za šoumenic, to je pravda. Jako
1: to je
0: to jsme si s Vojtou zaspívali.
1: Tomu rozumím, ale třeba bavil by tě i nějaký folklorní festival?
0: Jo, taky by to šlo, no, určitě.
1: No tak vidíš, tak třeba Lidový rok ve Velké Bystřici, to by si měl podle mě kousek, je to pár kilometrů od Olomouce.
0: No to by šlo, ale prosím tě, kdy to bude, já vůbec nevím, o tom nějaký tak informace neprošly
1: ještě. Ten festival se koná 5. až 7. září. Jo. Takže na to máš ještě spoustu chvil čas, do té doby můžeš třeba našetřit nějakou kačku, aby si to tam pořádně mohlo roztočit.
0: No to si píš, že se tam určitě asi objevím. No.
1: Tak Zdendo, tak děkujeme za tip, já jsem tobě dala taky nějaký tip, tak snad se na nějakém
0: Kačenko,
1: festivalu uvidíme.
0: Kačenko, děkuju pěkně, přeju ti krásnou neděli, užij si toto vysílání.
1: Já si ho vždycky
0: taky užívat, jo, protože to poslouchám od rána do večera.
1: Tak užívej si, poslouchej
0: a od večera do rána, teda, když jsi zhůru.
1: Tak Zdendo, mě se moc hezky a vidíme se na nějakém festivalu.
0: Ahoj, pozdravuj Láďu.
1: Vyřídím. Tak to byl náš posluchač Zdenda, možná, že i vy máte nějaký tip, tak na nic nečekejte a klidně zavolejte, popovídáme si a nebo nahrajte vzkaz do aplikace Country Radia. Já vám pustím nějakou pěknou muziku, aby vám to hezky šlo. Tady jsou The Mavericks.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 9:30 se mrkneme na dopravu a začneme vlakovými výlukami. Dolní Poustevna, Bad Schandau, Vsetín, Půchov, Branice, Tábor nebo Chomutovka, Daň a Klášterec nad Ohří. Tam se to týká pouze osobních vlaků, rychlíky normálně projedou. Tak tolik informace o tom, kde nepojedete vláčkem a pojedete autobusovou dopravou, třeba na nějaký parádní výlet, protože dneska to počasí bude opravdu výletové takzvaně. Mrkneme se i na silnice, protože tam na nás číhají nějaké komplikace. Zejména tady v Ostravě, v ulici 17. listopadu, tam se bouralo. A mrkneme se i na D55, 26. km ve směru na Zlín. Tam máme dopravní nehodu, je tam kolize osobáků do svodidel, průjezd je možný, ale dávejte tam pozor a jezděte samozřejmě opatrně, bezpečně, ať už vyrážíte kamkoliv. A vemte sebou Country rádio, protože vždycky v půl tu pro vás budeme mít dopravu.
2: Country rádio.
0: Trampské tamtamy na Country rádiu.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 14. července si společně s Jaroslavem Čvančarou připomeneme životní příběh malíře Zdeňka Buriana.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Jo, spát jako štěně, to se vždycky říká, je ten spí jako štěně. Víte, proč se to říká? Protože štěňátko spí takovým tím nerušeným, klidným spánkem. Samozřejmě někdy občas jakoby běží, že jo, takhle hýbe těma pacičkama, ale to štěně spí 18 až 20 hodin denně, což je, to by si někteří určitě hodně přáli, protože třeba špatně spíte a možná je to dáno tím, ne, že jste třeba přes den málo unavení, jo, že nemáte příliš aktivit, aby se to vaše tělo unavilo, ale je to možná tím, co jíte. Si představte, že vyšel nějaký nový průzkum, kde se zjišťovalo, co lidé jedí a kteří lidé dobře spí, když jedí tohle či ono. A nakonec se zjistilo, že lidé, kteří přijímají více ovoce a zeleniny, tím pádem mají hodně vlákniny, že lépe spí. No vidíte, tak pokud už jste vyzkoušeli úplně všechno, tak tohle je možná úplně ten poslední dílek do té skládačky, aby se vám dobře spalo. Tak šup, přikousněte nějakou mrkvičku, nějaké jablíčko, udělejte si salátek a poslouchejte dál Country Radio. Přeju vám prima neděli. There was only me and her and him. The bar was given last call.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Vyrážíme někam ven na letní festivaly a jiná kulturní vyžití, na různé jiné akce, která s tím létem určitě souvisí a která vás trošku vytáhnou ven, ať už kvůli krásnému programu nebo skvělému prostředí, kde to máte rádi. Jitka nám napsala, že poslední červnovou sobotu se účastnili naprosto jedinečného představení, které se konalo ve westernovém městečku v Boskovicích, Western Symphony. Pražský filmový orchestr pod vedením dirigenta pana Jiřího Korinty hrál na nádherné a slavné melodie z westernu a herci a kaskadéři z městečka ke každému hudebnímu číslu měli připravenou scénku, která navodila atmosféru daného filmu. Ta hudba prý byla naprosto nádherná a herecké etýdy skvělé. Na westernu v Boskovicích se viděla už opravdu mnoho divadelních představení, píše Jitka, ale toto bylo opravdu fantastické. Díky všem, kdo ho pro nás připravili, napsala Jitka z Jičína. No tak vidíte, i tohle je docela dobrý tip. Westernové městečko v Boskovicích, vidíte, takovýhle parádní festival tam měli, možná, že jste taky byli a možná, že z toho máte podobné zážitky a nebo vás tam uchvátilo něco jiného, tak nám o tom klidně dejte vědět, klidně i na Facebooku Country Rádia, kde můžete o tom diskutovat v takovém pěkném okénku Víkendový pokec a nebo se neostýchejte, klidně nám zavolejte, aby jsme i my ostatní všichni věděli, kde se vám nejvíce líbilo a nebo naopak, na jaký festival se aktuálně nejvíce těšíte, protože v podstatě léto teprve začíná.

0: Antri počasí.
1: Dnešní den, tedy neděle 12. července, bude jasná až polojasná, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě nás čekají teploty kolem 22 stupňů. No a jaké počasí nás čeká při pondělku, tedy při prvním pracovním dni nadcházejícího týdne? Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě počítejte s teplotami jenom kolem 24. Okay.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Je doba dovolených a letních táborů. První kontroly právě letních dětských táborů už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos jich je nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může očekávat prý asi polovina pořadatelů. Kvalitu vody pro nás sleduje Luděk.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Na stromech podél silnic zrají třešně a zájem o ně je veliký. Nevždy je ale jejich trhání legální. Stromy mají svého majitele. Pokud někoho silničáři nachytají při nelegálním sběru, dojde k domluvě nebo doporučení obrátit se příště na cestmistra. A jen pro příklad, na Vysočině roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

éteru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už

tři, čtyři. To byla pěkná pochodová píseň od Texmenu a vrati vyskočila. Bitva o New Orleans, tak pokud vás to nenechalo prostě chladnými, vy jste vyskočili a teď jste si pochodovali tam a zpátky z obýváku do kuchyně. A teď na vás ta manželka kouká a říká, co blázníš, prosím tě, Pepo, co blázníš. Tak prostě řekněte, no v country rádiu hraju takové pochodové písně, to prostě musel jsem rozproudit tu krev v žilách. Tak vás zdravím, jste šikulové, jste parádní, prostě jste připraveni na dnešní den, který by měl být opravdu skvělý. Teploty by měly dosáhnout ne na žádná maxima, ale myslím si, že by měly být příjemný. Teplota by měla být optimální a nebe by mohlo být modré s nějakými sem tam mráčky, což je vždycky ideální, protože aspoň se to sluníčko, které má poměrně velkou sílu, může někam schovat a my se tak můžeme taky trošku schladit. Dneska svůj svátek toho 12. červencového dne slaví Bořek, což je člověk, který se v Česku často nevyskytuje. Máme jich kolem 700, jenom i tak na vás kluci myslíme a moc vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší a samozřejmě i všem, kteří mají dneska toho 12. své narozeniny. Dneska si budeme během této hodiny povídat o tom, jak poznat ten správný, dobrý a opravdu velmi sladký meloun. Jestli k něčemu je takovéto oťukávání v obchodě, jo? Jestli k něčemu je pozorovat, jestli se ten meloun leskne, jestli je zelený, světlý, jestli má nějaké fleky. Jak se prostě pozná ten meloun, když do něj nevidíte, aniž byste ho rozkrojili? To všechno vám povím během této hodiny. Taky budeme pokračovat ve víkendovém pokecu na Country Radio. To znamená, že si budeme dál povídat o festivalech, které nás čekají, a nebo o nějakých příhodách, které jste na krásných festivalech zažili. A může jít o jakékoliv festivaly, ideálně hudební, ale bereme jakékoliv, tak dejte vědět.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska si povídáme o festivalech, o těch letních, ideálně samozřejmě těch hudebních, protože jsme hudební rádio, ale máme tady na telefonu i Tomáše, který nás chce pozvat na festival, který ale se netýká vůbec hudby. Tak Tome, slyšíme se? Hezké dopoledne. Tak vypadá to, že Tomáš nám vypadl, ale to je teda velká škoda. Ale stihl mi říct, že nás chce pozvat do Českého Krumlova na nějaký street food festival, který se koná v pivovaru. Tak vydržte vteřinku, já si o tom něco najdu víc, abych vám teda tuhle věc mohla přiblížit. Tak to teda není moc pěkné, to jste to na mě takhle nechal, dobře. Dobře, já teda tuším, že to půjde o street food festival v pivovaru Krumlov, jo, který trvá od včerejška do dneška, je na nádvoří pivovaru v pivovarské zahradě. Jo, už to vidím, ale, tak tam teda mají vymazlený burgery a žebírka, chleba, zapékanky, langoše, lívance, rolované zmrzliny, ručně dělané donuty, víno, pivo, pálenka, neobvyklé chuťovky, no teda, tam to dneska bude nesmírně vonět, tak pokud to máte do Českého Krumlova blízko, tak vyražte na Street Food Festival v pivovaru. Tak pozvánka sice tady ode mě, ale dobře, rychle jsem to našla. Naštěstí se mi to povedlo a pokud i vy máte nějakou pozvánku na nějaký festival, na nějaký letní, který se koná třeba ještě dneska, anebo o nadcházejících víkendech těch letních, tak nám o nich dejte vědět, zavolejte, dejte hlas SMSce a nebo samozřejmě napište na Facebook

0: S Country rádiem na cestách.
1: 10.30, to je ten správný čas mrknout se na vlakové koleje a klidně se po nich můžeme projít, protože tam vlaky nejezdí, Blatná, Březnice, Kolín, Přeluč, Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Česká Skalice, Trutnov. Tak ne, že bych vás navádala, to samozřejmě bylo jenom tak obrazně řečeno. Tady vláčky ale dneska skutečně nepojedou a ještě v nadcházejících dnech, protože tam platí vlakové výluky a na těchto trasách jezdí autobusová doprava. Co pak na silnicích? Máme tady nějaká odstavená auta v odstavných pruzích, a to jednak na D3, pakliže vyrážíte z Prahy na České Budějovice, tak za Planou je to zhruba 89,5 kilometr. Tam máme porouchané auto právě v tom odstavném pruhu a podobná situace platí i na D5, Plzeň, Praha, 27 kilometr. I tam máme nepojízdné auto, je to kousek za Zdicemi. Počítejte s tím, ať vás to trošku nevyhodí z kolejí, z těch zajetých. Podíváme se za malý okamžik taky za nějakou muzikou. Tak vám přeju šťastnou cestu, před námi jsou Rangers.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Už 15. srpna oslaví Country Radio 35. narozeniny.
1: A my bychom si moc přáli, abyste ty půlkulatiny oslavili s námi na parádní narozeninové oslavě.
4: Na kterou pojedeme vláčkem.
1: Zaspíváme s Patrou Šlapeto.
4: S Honzou Vančurou.
1: I moderátory Country Radia.
4: Už v pondělí vám v soutěžích budeme rozdávat lístky na narozeninovou oslavu a k tomu přidáme i exkluzivní trika, která pro vás zrovna tiskneme.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country.

Krásnou neděli vám přeju z Country Rádia. Tak tohleto léto je prostě velmi horké. A já myslím, že všichni tak nějak možná míň jíme a nebo nejíme tolik těch tučných věcí a spíš si dáme něco lehkého. I ty obědy jsou takové lehčí. Možná, že i více jíme ovoce a zeleniny, aby jsme tak nějak necítili to těžko v tom žaludku, ještě zvláště, když je takové velké horko. A možná, že i více kupujeme ty melouny, jo, které mají skoro nejvíc vody. Hnedka teda po okurce, protože ta má překvapivě ještě více vody než takový meloun. No a možná, že už jste taky viděli lidi, jak se naklání v těch obchodech do těch obrovských krabic a teď se tam naklání a oťukávají to a jestli takhle a nebo takhle má znít ten meloun, aby nebyl dutý, aby byl prostě parádní, aby byl hodně červený, protože čím víc červený, to znamená, že má více toho likopenu, což je vlastně takový ten lákavý způsob toho, proč nám to chutná, proč je to ovoce tak červené. Nebo někdo možná říká, že je to vlastně zelenina, že jo, teď bychom se do toho nezapletli. Tak každopádně to oťukávání, je to k něčemu nebo není? Možná, že se rozhodujete taky podle toho, jak je veliký, že jo? Protože čím větší, tak tím možná je tam víc vody, bude těžší, bude lepší. Tak musím vám říct, že ten meloun, jako když na něj někdo poklepává, tak si vy neťukejte na čelo. Dělá správně. Podle toho hlubšího, dutého poklepu se skutečně zjistí, jestli ten meloun je takový jako plný, sytý a jestli je opravdu šťavnatý. Jo? Jestli má matnou slupku, tak ideální. Jestli se leskne, tak ho neberte, ale musí mít matnou slupku. Jestli máte rádi velké melouny, protože jste velká rodina, tak dávejte taky pozor, jestli ta vyšší hmotnost vzhledem k velikosti plodu tak nějak jako odpovídá. Jestli je veliký a váží třeba kilo a půl, tak pozor, pozor, tady byste mohli trošku narazit. A taky si všímejte výrazné krémově žluté až nažloutlé skvrny v místě, kde ležel na zemi. Čím je tahle ta skvrna sytější, tak tím déle na poli dozrával. A to je samozřejmě velmi důležitá věc, protože u melounů neplatí to, co platí třeba u jiného ovoce, že se může takzvaně podtrhnout a potom cestou dozraje, tak u melounů to neplatí, jo. Protože meloun po sklizni už prakticky nedozrává a proto je důležitý, aby byl právě sklizený ve správné zralosti a potom se co nejrychleji dostal do obchodu, abyste si ho co nejrychleji koupili a potom ho zpracovali. Tak držím palce, abyste třeba dneska při nákupu vybrali ten správný meloun a dejte mi vědět, jestli při tom poklepání, jako se to fakt vyplatilo a jestli jste dobře poslouchali, správně podle mých zprostředkovaných rad dobře vybrali. Přeju vám krásné dopoledne z Country Rády. Jmenuji se Katka Čepelíková, hezký den.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Napsala nám Tereska, ahoj Kačko, ráda bych vás pozvala na festival, kam se chystám se svým manželem a taky dětmi, už se nemůžu dočkat. Jde o country festival Pecka, posílám letáček a těším se, že nás tam bude hodně, hodně moc. Tak prosím vás, na letáčku jsou samá zvučná jména, ten festival pro upřesnění se koná 24. až 25. července a vystoupí tam třeba Tomáš Linka, Přímá Linka, Rostě Fischer, Michal Horák, budou tam taky Holokrci, Věra Martinová, pozor, dvoudenní festival a samá takováhle zvučná jména, takže 24. až 25. 7. No paráda, koupaliště a kemp Pecka, jo, začíná se tedy v sobotu v 16:30, končí se o půlnoci, v sobotu a myslím, že se to možná ještě trošku protáhne. Tak to je moc pěkná pozvánka, aha, Pecka, už jste si to zapsali, tak věřím, že se tam společně s Tereskou uvidíte a s celou její rodinou, tak možná, že si o sobě dáte i vědět. No a jestli i vy máte nějaký tip na pěkný festival, který je před námi a zatím jsme třeba o něm nehovořili, tak klidně dejte vědět. Máme tady telefon 210 323 333, tak ho nenechte zahálet a klidně zavolejte a podělte se o to, kam se chystáte, o čem ještě zatím nevíme a kam by mohli naši posluchači také vyrazit. Teď už Babi Daněk.
2: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Pečatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splávky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.
4: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Krátce po 11. Pavel Bobek, kdo o mě bude stát? To léto je v plném proudu a s ním i festivalová sezona. Někdo prostě nedá dopustit na folkový festivaly pod širým nebem, třeba na country fontány, které už proběhly, už jsou za námi. Někdo jiný vyrazil třeba na filmový festival do Karlových Varů, který nám včera skončil. Někdo zase vyráží za divadlem, country muzikou nebo třeba za dobrým jídlem. I takové pozvánky už jsme tady dneska měli. A právě o těchto různých festivalech si dneska povídáme, taky vás na ně zveme. Vy, posluchači Country Rádia, nám sem voláte a píšete. A my jsme za to moc rádi, protože samozřejmě, když se dobrá věc šíří, tak to je, se šíří vlastně dobro a zveme se na samé skvělé věci. Nebudeme vás zvát na festivaly, které za mnoho nestojí. Samozřejmě máme tady jenom ten výběr těch nejlepších. Tak chceme ale vědět, kam se letos chystáte vy, jestli už máte koupený lístky na nějaký festiák, nebo už máte nějaký parádní víkend plný hudby a skvělý atmosféry za sebou. Tak ať už to bylo nějaké malé, takové pohodové komorní setkání u rybníka, nebo nějaký velký hudební festival, nebo filmová přehlídka, tak nám určitě dejte vědět. Telefon 210 323 333 je určen jen pro vás, abyste dali vědět o tom, kam nás pozvat, anebo kde to vlastně za to stálo. A třeba si můžeme zapsat nějaký příští ročník tohoto festivalu, nebo nějakého hudebního setkání. No a klidně dál můžete taky poslouchat Country Rádio, nemusíte nikam volat ani psát, a můžete si jenom užívat pohodovou neděli 12. července. Před námi jsou Hobos, podáme si jejich poslední Jumbo Jet, bude i Věra Martinová, Chris Christopherson. Tak prima neděli přeje Katka.

0: posílat SMSky, e-maily, můžete používat i aplikaci Country Rádia, kde můžete jak psát, tak samozřejmě posílat hlasové zprávy, a nebo můžete taky zavolat, tak jako to udělala třeba Jitka.
1: Country Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jitka z chaty u Petrova u Prahy v Fázavu. Chci se podělit o skvělej zážitek včerejší. U Třecínský zvoničky se konal country festival. Naprosto skvělý. 13 hodin do půlnoci, nebyla jsem tam tak dlouho. Za půl kilometru a je mi 68. Takže jsem koukala po západu slunce mazat, ale skupiny jako Epidemie, Gledly, SV, KTO, Prostě Fischer a Michal Čtyři Revival a další ucházky country tanců. Skvělá atmosféra. I občerstvení a bylo vidět, že jsou tam lidi z celých Čech.
0: No paráda, já jsem mluvila s naším kolegou Kubou Jirouškem, který tam byl z KTO, ano. A říkal, že to byla fantastická atmosféra, ano. Že tam bylo asi 12 lidí a že si to náramně všichni ano. užívali, takže vy jste ano. jedna z nich, já mu dám vědět, že i vy jste byla nadšená.
2: Po 9. hodině odejít, abych nešla pod mě lesem, protože jsem tam byla sama, ale prostě i to, ty kapely bez těch dvou, co jsem do půlnoci nestihla. Všechny byly úžasný obecenstvo, takový písně, který tam
0: Jejda, teď se nám trošku ztrácí signál, ale slyšíme to nadšení ve vašem hlase i teď, ano. Že i teď jste z toho dojatá.
2: Jelí za rok to bude zase 10. července 2027. Určitě tam já nebudu chybět.
0: No paráda, no tak to si myslím, že je taky krásné promo i pro další ročník. Tak jo, užívejte si ten dobrý pocit, který z toho festivalu máte, ať vám to dlouho vydrží, mějte se pěkně.
2: Děkuji, hezký den, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak vidíte, jak Jitka byla nadšená a možná si říkáte, letos žádný festival nedám, dneska přijde, nejsou na to korunky, a nebo prostě nechce se nám, nemáme na to náladu, ale vidíte, do takhle dobré nálady, takhle skvělé nálady a takový dobrý pocit, který ve vás přetrvá, můžete mít stejně jako Jitka, když vyrazíte na opravdu dobrý festival. Tak vidíte, další pozvánky už za malý okamžik v našem vysílání, třeba ta pozvánka bude zrovna od vás, když zavoláte na 210 323 333.

0: Country rádiem na cestách.
1: Na Country Radio je přesně v 11:30 připravena doprava. Mrkneme se do Prahy. Z důvodu opravy tramvajové tratě a rekonstrukce kanalizace bude dočasně opousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl Radlická. Tak to byla informace, která se týkala uplynulých týdnů. A musíme vám říct dobrou zprávu, že od brzkých dnů už bude vlastně tahleta výluka u konce. To znamená, že vytrvá pouze do 17. července. Od 8.7. se také obnovil provoz linek 7, 16 a 26 v úseku Vinice Želivského, tak pokud jste zavítali sem k nám do rády a třeba si vyzvednout nějakou výhru, nebo jste měli cestu prostě na Vinohrady a trošku se vám komplikovalo, tak vězte, že teď už je všechno v pořádku. Jak to vypadá na silnicích? Konkrétně v Kladně, v ulici Pražské máme dopravní nehodu a bouralo se taky v Praze, v ulici Mladoboleslavská. Tak s tím počítejte, s nějakým tím menším nedělním držením. Za chviličku AG Flek nebo Petr Spálený. Přeju krásnou neděli.
2: Country Radio
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

cukr safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián do umrzlých dvou.

a jeho motel non-stop ve vysílání Country Rádia. Tak tohle to byl zpěvák, který má za sebou opravdu velmi pestrou hudební kariéru. Začínal jako hudebník a ne jako zpěvák. To se možná docela málo ví, že on vlastně vůbec z nejvýraznějších českých hlasů než se jim stal, tak vlastně hrál na bicí v beatových kapelách a během vojenské služby se naučil hrát i na kytaru a na flétnu. A až po návratu z vojny se naplno postavil za mikrofon a odstartoval kariéru, díky který vznikly ty hity jako Plakalo baby, Až mě anděle nebo dáma přitěle. A myslím si, že docela jako hezká věc, která se málo ví, je, že v srpnu 68 nahrál českou verzi písničky od Beatles, kterou všichni známe. To je to Obladí, oblade. A tohletu písničku, on vlastně tu českou verzi napsal prakticky přes noc a ten důvod byl velmi dramatický, protože nahrávání probíhalo právě v době okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Takže byl hnán prostě jakýmsi vnitřním pudem a bylo to prakticky přes noc a znílo to taky moc skvěle. Možná, že tu českou verzi taky znáte. Tak to bylo několik perliček o Petru Spáleném, které nám teď dospíval Motel Nonstop a před námi je Bílý tesák, Můj trak. Tak to už je něco, řekněme, novějšího. Čekají nás i Spiritual Quintet a to je taky písnička, která je taková docela zásadní a můžete si ji zaspívat. Až se k nám právo vrátí. V našem vysílání při neděli 12. července, kdy si tu povídáme hodně o letních festivalech.

0: nevadí. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Marcela nám napsala, že se právě vrací z nádherného festivalu Folk na Lichnici, což bylo pohlazení po duši. A další srdcové festiáky prý čekají Hlinecký Špekáček, píšete si, jo? Újezdské Babí léto a Trempský Širák, spousta krásné muziky. Tak Marcelka evidentně si užívá tu krásnou folkovou a festivalovou atmosféru. To je prostě úplně něco jiného, než když jdete pouze na koncert, který trvá třeba 2 hodiny. A takový celodenní festival, nebo třeba i dvoudenní, víkendový. To si myslím, že je opravdu jako zážitek, který se neopakuje, pokud se vám někde jednou líbí, takže jdete příští rok znovu a vlastně celý rok se nemůžete dočkat, až se to bude zase opakovat. A my tady máme pozvánku na jeden festival, který se ještě nikdy nekonal. Čeká nás totiž první ročník, jestli jsem to správně vyrozuměla.
2: Country Radio, dobrý den.
3: Novotný Radek Zlín, dobrý den. Já volám na ty festivaly, které buď jsou nebo budou se konat,
1: ano,
3: pozvánku. Povídejte. Jestli bych mohl, my jsme regionální kapela Pěšáci a letos budeme pořádat takový malý country festival výročí našemu 25 let. Bude se to konat v Kostelci u Zlín a na hřišti fotbalovém. Budou tady 3 regionální kapely, my Pěšáci, Tipsy Grace a Yoshville Grass. A bude to takový první ročník s tím, že snad bychom teda to z toho chtěli udělat tradici. Takže já bych rád takhle lidi pozval tady na tento festiválek, je to 15. srpna, Kostelec u Zlína, fotbalové hřiště od 18 hodin, budou tady i country tance, no prostě doufejme, že se dobře pobavíme.
1: Doufejme, že budete mít parádní počasí na ten první ročník, takže Kostelec u Zlína, fotbalové hřiště 15. srpna, je to tak?
3: Ano, je to za každého počasí, budeme to mít tady nadkryté, celou tady tu plochu, takže nebude problém za každého počasí a moc se těšíme na všechny, kteří přijdou nám pěšákům pogratulovat k 25 letům na zlínské countryové scéně.
1: Tak my gratulujeme už takhle dopředu a držíme palce, ať přijde hodně lidí a ať se akce vydaří.
3: Děkuji moc krát, pěkný den, nashledanou.
1: Krásnou neděli i vám, nashledanou. No tak vidíte, to byla pozvánka do Zlína a zrovna to teda musím říct, že se nám to kryje s naší obrovskou akcí, kterou pro vás chystáme na Country Rádiu, protože Country Rádio slaví 35 let a to právě toho 15. srpna, kdy pro vás chystáme spoustu báječných akcí a mimo jiné se setkáme v pikovaru Pikovice a od zítřejší rána poslouchejte Country Radio, ale vstavejte fakt brzy, protože začneme soutěžit ve speciálních soutěžích o lístky na tuhletu akci, která bude jenom pro 350 lidí. Jo. Někteří lístky vyhrají, někteří si je budou moci koupit, ale nebude to prostě pro všechny. Bude to opravdu unikátní akce, na kterou pojedeme vláčkem. Budeme tam zpívat spoustu krásných písniček, jako užijeme si krásný takový puťák, anebo můžete prostě jet celou dobu vláčkem. Podrobnosti o této velké akci, kterou na 15. srpna Country Radio chystá, se brzy dozvíte a začneme, jak říkám, už zítra ráno soutěžit a budeme denně rozdávat spoustu lístků. Tak držte dál vlnu Country Radio a těšíme se na tuhle velkou akci spolu s vámi.

0: Country počasí.
1: Dnešní den, tedy neděle 12. července, bude jasná až polojasná, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě nás čekají teploty kolem 22 stupňů. No a jaké počasí nás čeká při pondělku, tedy při prvním pracovním dni nadcházejícího týdne? Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě počítejte s teplotami jenom kolem 24.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Jsem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
3: Když spustí housle, zaskejím brou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Country.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Pokud půjdete do přírody, tak buďte opatrní, protože skoro 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu nebo bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace. Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703. Ochranou může být repelent nebo vhodné oblečení. Nadšení sběrači by měli zpozornět. Konzumace lesních borůvek totiž může skončit i pořádnou polízanicí. S chutným plodem totiž můžete snadno pozřít i tasemnici liščí. Parazit žije typicky v liškách, ale zřejmě byl prokázán i u dalších savců. V Dolánkách mají nový biotop. Tady je Luboš.
2: Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Úplně vše by mělo být hotové do konce července. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Nejen turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se. V areálu jsou také převlékárny, sprchy i toalety. Luboš Dvořák, Turnovsko.
1: To byly víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty.

0: Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty. Country Radio.
1: Lojzo? Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má vedně díru, milá Lízo, milá Lízo. Vědro má vedně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky juc mi, mi Lojzo, mi Lojzo, mi Lojzo. Taky juc mi, mi Lojzo, mi Lojzo, ucpí.

0: jenže brousek je suchý, mrázový. Jenže brousek je suchý, mrázo suchý.
1: Taky na moč.
0: Překličím.
1: Zkus vodu, mrázo, mrázo, zkus vodu, mrázo.

0: přinést ráno, co řekni v čem.
1: No ven si větro.
0: Vědro má ve mně díru.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty. Country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Mám těch fotek na tisíc a chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.

tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz, tam se skloněných hlav. A ve tvářích vidím úsměv, jsem bezejmenný dav.

Polední siesta. Hrají a zpívají fešáci se svými solisty. Country Radio.

0: Country počasí.
1: Tak to byl taneček od Fešáků, poznali jste. No a jaké nás čeká počasí v noci? Bude jasno, na severovýchodě ovšem s přeháňkami hlavně na horách, teploty 16 až 12. Zítra bude převažovat polojasno, ale na severovýchodě a severu více oblačnosti a sem tam přeháňka zítřejší teploty 27 až 31 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Ve zprávách vyrazíme do hor. Pohádkové Krkonoše. Tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysouhoru, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů. A také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Archeologové mají nový nález, pokračuje Luděk Savana Urbánek.
2: Zajímavý objev se podařil odborníkům uvnitř Voršilského kláštera v Brně na rohu Orlí a Josefské ulice. V severozápadní části odkryli zachovalou černou kuchyni. Prostor s cihlovou podlahou a sopouchem komína byl ukryt za zazdívkou v úzké chodbě. Tento nález pochází z 18. století. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: V Česku je aktuálně mimořádné množství hmyzu. Podle odborníků za to může teplé počasí během zimy a jara. Stinnou stránkou je množství alergických reakcí, hlavně po vosím bodnutí. Třeba jihočeští záchranáři letos řešili trojnásobek anafylaktických šoků. Teď začíná i období, kdy si včely víc chrání svoje úly, takže opatrnost je na místě. To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Posloucháte Country Radio, zdraví vás Tonda Bezrouk od mikrofonu, hezké nedělní odpoledne, no nevím, jak jste to měli vy, ale mně se opravdu celou noc, tím, jak jsem tady byl včera mnoho hodin, zdálo o koncertech, prostě koncerty, zpívání, pořád všude nějaké parády, přehlídky a žádná práce a to je dobře, tak doufám, že dneska ta noc bude u mě podobná, to znamená, že jak si nasaju další informace týkající se právě festivalů, koncertů a podobně, tak v tom povídání, které jsme vlastně začali včera ráno, budeme i dnes odpoledne pokračovat, tak jako dnes dopoledne Katka v tom pokračovala, takže se těším na vaše telefonáty, jako včera, na čísle 210 323 333 a nemusí nutně jít jenom o pozvánky aktuální na nějaký koncert, festival, vystoupení, ale obdobně jako včera, pokud máte vzpomínku, která se třeba váže k nějaké akci, která proběhla před mnoha lety, tak taky zavolejte určitě, rád si to poslechnu a věřím tomu, že i ostatní posluchači, no co věřím tomu, ono to tak je, vycházím-li z těch ohlasů, které jste nám psali vlastně v průběhu celého včerejšího dne. Takže v tom budeme pokračovat, tady tento víkendový koncertní pokec je před námi. No a ještě se přesuneme do příštího víkendu a protože na horách je opravdu hodně důležitá horská služba, tak vás rád pozvu na den s horskou službou do Loučné nad Desnou v Jeseníkách, to bude už za chvíli v rámci Kukátka. Tak ještě jednou hezké odpoledne, ať se vám hezky poslouchá Country Radio.

0: Radkem Country Rádia.
1: Tak za mě až jihočesky rovinatou Vysočinu teď vystřídáme opravdu za hory. Půjdeme do Loučné nad Desnou, to znamená Kouty nad Desnou pod Červenohorským sedlem. Příští sobotu 18. tam proběhne den s horskou službou a to bude hodně zajímavá, hezká akce. Náčelník horské služby Tomáš Fabián je na telefonu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vlastně začnu hned tou nejatraktivnější technikou pro laiky, to znamená, to je jaká?
2: Tak my tam budeme mít samozřejmě kompletní zásahovou techniku horské služby, terénní auta, čtyřkolky, šestikolku, ale taky tam v rámci spolupráce přiletí na ukázku vrtulník letecké záchranné služby a vrtulník letecké služby policie České republiky, takže se fanoušci techniky mají určitě na co těšit.
1: No to bych řekl, protože vy máte techniku, která dojede úplně všude. Viděl jsem na vlastní oči zásah. De facto na Lysé hoře tam jela čtyřkolka. Kdo rozhodne, jaká technika bude použita kam?
2: O, vždycky to je na těch záchranářích, kteří na to místo vyjíždějí, protože ty hory jsou v tomto specifické. My prostě si vždycky tu techniku právě musíme vybrat, ono ne, vždycky to u technikou jde, stává se samozřejmě i v dnešní době, že se někam nedostaneme a potom musíme to pacienta transportovat ve vlastních rukách, na nějakých nosítkách, ale vždycky je to na tom konkrétním záchranáři, jak se rozhodne, protože ten člověk zná nejlíp to místo a ten terén, kde se ten zraněný pacient nachází.
1: Teď je léto, je to větší pohoda pro horskou službu než zima?
2: No, ani bych neřekl. Myslím, že v posledních letech se nám ty počty úrazů, nechci říct, vyrovnávají, pořád ta zima dominuje, ale mnohdy ty úrazy právě v tom létě bývají těžší. Ty lidi jsou odření, polámaní, úrazy bývají někdy vážnější a právě do některých míst máme problém se dostat, že paradoxně v zimě my tam třeba dojedeme na skútru, protože je tam sněhová pokrývka, ale v tom létě tam je prostě kamenej skalnatý terén, takže...
1: To máte pravdu, no, ty kameny si vlastně vybavuju. Tady na tom dni s horskou službou si ledas, co může návštěvník vyzkoušet, co třeba?
2: Tak je to hlavně koncipované pro děti. My tam máme takovou, říkáme tomu, stezku malého záchranáře, kde vlastně máme 15 stanovišť, kde si děti vyzkouší první pomoc, seznámí se s tou technikou horské služby, vyzkouší si nějaké takové základy horolezectví, lezení. Potom tam samozřejmě máme i nějaká stanoviště, která jsou dobrá i pro dospělé. Třeba v letošním roce tam bude taková simulace dispečinku zdravotnické záchranné služby, takže si lidi mohou představit, jak vlastně pracuje ten dispečer, ten operátor, který vysílá ty posádky, takže opravdu ten program je nabitý a myslím, že tam každý najde to svoje.
1: Využiju toho, že vás mám na lince. Víte co, někdo si řekne Lysá hora, Praděd, to je vlastně pohoda, to nejsou žádné hory. Mě asi vyvedou.

0: takových akcích, jako je Den s horskou službou příští sobotu v Loučné nad Desnou. Náčelník horské služby Jakub Fabián, díky moc za vaši práci, mějte se hezky, díky za pozvánku.
1: Já vám moc děkujeme a přejeme hezké letní dny.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a zase bychom mohli trochu pokecat, co říkáte, když jsme totiž byli v Loučné nad Desnou před chvílí kvůli víkendu s horskou službou nebo dni s horskou službou, tak nedaleko je Šumperk a tak mě hned trklo, že tam na podzim bývá perfektní akce, jmenuje se to Festival Blues Alive a je to vlastně mezinárodní hudební festival, největší je to středoevropská přehlídka zaměřená na blues a na příbuzné žánry. Ačkoliv jsme country rádio, tak jsme říkali v průběhu včerejška několikrát, že je dobré navštívit třeba v létě nebo prostě jindy i jiné akce žánrově, aby jsme se podívali, cože se hraje prostě u sousedů někde jinde. A zrovna ten Blues Alive je úplně skvělý a letos to bude 30. ročník a datum od 12. do 14. listopadu. Mimo jiné i v kulturním domě, v Domu kultury v Šumperku. Jinak ten je skvělý, ten kulturák, tam třeba jezdím na katapulty, což je taky žánrově trochu jinde než country, ale on Olda z toho klidně i místy country udělá, takže pozvánka pro vás do Šumperka. No a zavolejte, budu se na vás těšit, 210 323 333, připomínám telefon, kdybyste měli nějaký tip, anebo vzpomínku prostě, nebo zážitek obdobný nějaký s kapelou z nějakého koncertu, tak určitě zavolejte, povězte, budu se těšit. No ale teď Pavel Bobek, taky vlastně si ho pamatuju z ostravské arény, Ostravar arény, tam měl skvělý koncert a teď je na Country rádiu.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Doprava je tady už krátce po půl druhé a D5, pozor, 17. kilometr ve směru na Plzeň, je tam hlášený předmět na vozovce, nějaká bedna. D11, tam je to po požáru vozidla na 111. kilometru ve směru na Polsko, takže opatrně v tomto úseku. A ještě D48, 31. kilometr ve směru Frýdek Místek, nehoda, vozidlo ve svodidlech. A dál, silnice 20 u Protivína na rovince, nehoda. Nehoda je taky v Ostravě v Opavské ulici u křižovatky a na silnici 262 u obce Zákupy na Českolipsku. Na silnici 60 u Javorníku na Jesenicku v křižovatce, dopravní nehoda. A ještě nehoda D8, jo, ano, to je ta 8, 40, 31. Frýdek Místek, je to de facto poblíž toho mimoúrovňového křížení. A ještě Liberec, Ostašovská ulice, i tady u kruhového objezdu dopravní nehoda. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
3: Radio. Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country Radio.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
5: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
5: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
5: No, vždyť to říkám.
4: Aha.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Tady je Country Radio a víkendový pokec na téma festivaly, koncerty a podobně. Telefon k nám 210 323 333. Vyzvání na telefonu. Někoho zdravím, vítám. Kdo pak tam? Halo, halo.
1: Ahoj, tady je Karlí Kluku. A já jsem si, poslouchej, já jsem tady o těch zážitkách, víš, na co jsem si vzpomněl.
0: No schválně.
1: Já nevím, jestli to bylo 84. rok Porta v Plzni. A Vaby Daněk tam teda udělal takovou volovinu na tým Lochotíně a zpíval Hejkala, jestli jsi to někdy od něho slyšel.
0: No, vlastně teda neslyšel, ale možná jsem o tom slyšel, že to stálo za
1: no,
0: to.
1: No, a on vždycky, jak hrál, tak on dělal to, a on zpíval to v tým refrému, bylo jeho hej, a hrál 16 tisíc lidí, hrál druhý hej.
0: Jasně.
1: Jenom, že tam kousek za plotem byla zoologická. Tam veškerý opice a veškerý zvíře se tam vždycky rozeřvalo taky.
0: No.
1: A pak z té Porty mám ještě jeden zážitek.
0: Ale to je dobrý, mohla, tohle je super, ale to je výborný.
1: A za to zase mohl ty hedá Žalman, nastoupil večer za tmí už tam na pódium a teďka mě tam začínala ta písnička, už nevím, která to byla, a začínala to nějaké recitativ, řekl jenom volám dež. A v tým, jak kdyby spláchal normálně, na nás se spustil takové slejvá, a on už to pak je zakázaný hrát teda, jako jo.
0: No.
1: Tak to byly ty dva zážitky z té Plzně, jo.
0: No hele, to je super, to nezažiješ jinde, než na živém vystoupení, že jo. To je...
1: Jo, jasný, no, tam to bývalo zlatý. No. Jo, a ještě, jak jsem, jak dopoledne tam, já nevím, ta tvá předchůdky, jak tam mluvila o tým, jako že někdo nemá na lístky tohle, tam bylo, to bylo od středy do soboty, že jo, 7 koncertů, jo, od dopoledna na tým, na výstavišťu, večer na tým Lochotíně.
0: Jasné.
1: A těch 7 stupěnek dohromady stálo 100.
0: No, tak jasně, tak přepočítáno, dneska by to mělo stát litr vlastně, že jo?
1: No.
0: Jo, tak je to z ty ceny. Hele, to je super, paráda, moc děkuju a v podstatě jasně, Vaby Daněk, no luxusní. Tak měj se hezky, ahoj, díky.
1: Opatruj se, ahoj.
2: Víkendový pokec na Country Radio.

0: Country počasí.
1: Blížíme se ke 14. hodině, je tu počasí, v noci bude převažovat jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami, zejména na horách. Teploty v noci 16 až 12 stupňů a zítra bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno a naopak na severovýchodě a severu tam bude oblačnosti víc, s malou pravděpodobností i se může vyskytnout přeháňka. Zítřejší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách bude kolem 22 stupňů.
2: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
0: Country Rádio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Vítejte v další hodině, zdraví vás Tonda Bezrouk, od mikrofonu je krátce po 14. No a pokecáme o čem za chvíli, tak hlavně nebo jednak se vypravíme do skanzenu Vysokých Chlumec, tam příští sobotu proběhne Den řemesel a bude to v podstatě opravdu taková voňavá sobota i s pečením chleba a tak, tak to bude takové ohlédnutí do historie. No a s vámi vlastně povídáme o festivalech a to může být jak ohlédnutí do historie, tak nějaká chystaná akce nebo prostě něco nezapomenutelného, tak číslo k nám je 210 323 333 a teď se asi někam přeneseme, protože telefon vyzvání, takže kdo je na lince? Dobrý den.
2: Tady Jaroslav z Teplic, já bych měl jeden malý příspěvek k těm festiválkům.
1: No to jste tady dobře, Jardo, kam se vydáme s váma?
2: Tak skválně, jo. U nás v Teplicích probíhá už druhý nebo třetí rok takový multižánrový festiválek nazvaný Malá Paříž. A probíhá to celý letní dny, přibližně od května do září. Je to nepravidelný, bývá to většinou v neděli od 3 hodin u zámeckého domu. Jo. A jsou tam různý žánry, jo, country, folk, jazz a nějaký méně známý umělci třeba. Jo. Tak jsem chtěl dát takový tip posluchačům, když budou mít cestu okolo, nebo když budou využívat naši lázeňskou péči. Jo.
1: A když to není úplně jako, vy říkáte profi, tak kolik tam je vždycky tak návštěvníků, jak to vypadá?
2: A kolem stovky, 150, více tam asi nevejde.
1: A no. Tak to je i hezký takový trošku komorní.
2: No, je tam i pivnice, takže se tam můžete k tomu dát pivečko.
1: Ano.
2: Bývá tam kočár přistavený, který vás povozí po zámecký zahradě. A pro děti tam bývá ten minivláček. Ono to je většinou závislý na počasí, když je špatný počasí, tak to kolikrát zruší, jo?
1: Jasně.
2: Tak jsem chtěl jenom dát tip lidem.
1: No to je hezký, za mě značka ideál, protože taky třeba někdo nemusí opravdu ty obří akce. Takže
2: žádný stupný tam není, může tam kdokoliv přijít prostě, jo, kdo má chuť. Jo.
1: Dobře, tak ještě zopakujeme tu adresu na závěr teda.
2: Tak si tam dejte Malá Paříž, Teplice.
1: To se dobře pamatuje, to víte,
2: tak,
1: že?
2: Tak, a to se vygooglíte a tam se vám ukážou podrobnosti veškerý ty vystupující a i ty termíny, jo.
1: No tak děkujeme za tady ten tip, kam vyrazit na komorní koncert lázeňský s šálkem.
2: No, každý si tam vybere to svoje, je to multižánrový. Prostě,
1: jo, s šálkem té minerálky, no, nebo co tam točíte.
2: Každopádně Teplice stojí za návštěvu, tak tím bych to asi ukončil, jo?
1: Tutovka, díky, nashledanou.
2: Mějte se, krásný den.

0: Pátkem Country Rádia.
1: No a my teď míříme za lidovými řemesly do skanzenu Vysoký Chlumec u Sedlčan. Příští sobotu totiž tam budou ta lidová řemesla. Dana Pišková je na telefonu, zdravím vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kolik mnoho řemesel jste pro nás přichystali? 9 řemesel nebo jich bude víc nebo míň?
2: Bude jich celkem možná i více než 20.
1: No teda.
2: Jsou to řemesla spjatá vlastně s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Návštěvníci uvidí například točení keramiky na kruhu, drátování, paličkování, stavbu kachlových kamen.
1: Dokonce stavbu kachlových kamen. No to mi řekněte, kde vlastně jste našli lidi, řemeslníky, kteří tady toto umí?
2: Máme nedaleko od nás velice šikovné řemeslníky, kteří jsou i zároveň pekaři. Takže tomuto řemeslu se tedy věnují úplně naplno.
1: Jasně, takže vlastně řemeslníci tam jsou jako opravdoví, tak bych řekl.
2: Ano, opravdoví, zároveň budou péct i chleba ve staré peci, takže ten tam čerstvě upečený chléb krásně zavoní a návštěvníci můžou i si vyrábět medové perníčky.
1: Tak, doufám, že teda ochutnat nebo sníst. Já jsem kdysi jedl právě na takové podobné akci ten chleba a to chutná úplně jinak. To se asi shodneme, že jo?
2: Je to pravda, je to tak. V té černé kuchyni se to peče úplně jiným způsobem vlastně než v dnešní době z klasických elektrických pecí.
1: No, dneska to se nedá srovnat. On vlastně je křupavej a no prostě úplně jste mi nahnala spoustu chutí.
2: Ta řemesla jsou nejen po celém skanzenu, ale i v těch chalupách, na zápražích.
1: No, zkouším si to představit, že je to jako v pohádce, že procházím ty chalupy, kolik jich tam je? No, 10 asi, tak bych to viděl.
2: Tak.
1: 10 chalup a prostě v každé probíhá nějaké řemeslo. A to může být ale víte co, docela hezký den. S občerstvením, s křupavým chlebem a s lidovýma řemeslama, který vlastně nás přenesou o takových 100-150 let zpátky, vidíte?
2: To je pravda a zároveň návštěvníci si mohou i zakoupit právě keramiku z Milevska i Vysokého Chlumce, dřevěné píšťaly, přírodní mídla, ručně pletené vlněné ponožky, dřevěné misky medovinu,
1: no?
2: Různé včelařské výrobky, takže i část si mohou odnést i domů.
1: No paráda, neboť je potřeba říct, Vánoce jsou za dveřma, takže tak bych to koncipoval. A pozvala nás Dana Pišková do skanzenu Vysoký Chlumec na Den lidových řemesel příští sobotu. Moc děkuju, ať vám to tam hezky provoní chleba.
2: Děkujeme velice, budeme se těšit na návštěvníky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl třetí, respektive za dvě minuty, takže pojďme na dopravu. D56, 48. kilometr, ve směru na Frýdek Místek. Pozor, předmět na vozovce, je tam část postele hlášená, tak ať do ní nevjedete. A nehody. Nehoda je hlášena ve Vranovicích.

0: z ulice Školní a současně i Lipová, je to na křižovatce, takže na křižovatce těchto dvou ulic. Dopravní nehoda je taky v Opavě na silnici u motosportu, dále v Olomouci na Mozartově ulici, to je taková klidná čtvrt, tam je tedy taky hlášena nehoda, tak opatrně i tady. A jiné komplikace, jak se dívám, ani na hlavních tazích nejsou hlášeny, to je dobře. A přece ještě silnice 20 u Protivína na Písecku na rovince, tak ještě tady je aktuální dopravní nehoda. No a pojďme na železnici tedy. To znamená, tady je potřeba počítat s výlukami na trasách Lysá nad Labem Milovice, taky Česká Skalice, Trutnov nebo Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Blatná Březnice, anebo Úpořiny, Radejčín, i tady náhradní autobusová doprava. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Country Radio. Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
2: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
3: Hospůdko známá na návsi za můstkem.
4: Pohoda.
5: Každý, kdo patříš mezi nás.

0: Rádio, u kterého si odpočinete. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Už 15. srpna oslaví Country Radio 35. narozeniny.
2: A my bychom si moc přáli, abyste ty půlkulatiny oslavili s námi na parádní narozeninové oslavě.
1: Na kterou pojedeme vláčkem.
2: Zaspíváme s Patrou Šlapeto.
1: S Honzou Vančurou.
2: I moderátory Country Radia.
1: Už v pondělí vám v soutěžích budeme rozdávat lístky na narozeninovou oslavu a k tomu přidáme i exkluzivní trika, která pro vás zrovna tiskneme.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Karel Kahovec. Ano, a klidně bosí můžete slavit s námi naše 35. narozeniny. Důležité datum 15. srpna, to totiž vyjede z Pražského Braníku speciální narozeninový vlak Českých drah směr Pikovice. No a teď je právě na vás, jakou trasu si zvolíte a jak vlastně na ty oslavy dojdete. V 8 hodin je sraz tedy na nádraží Braník a v 8.57 odjíždí vlak směr Pikovice Kamenný Přívoz, to bude první skupina pro zájemce o pochod posázavskou stezkou až do Pikovic. Budeme vystupovat v Kamenném Přívozu, celá cesta vlastně bude v doprovodu našich kolegů, my tak různě totiž budeme na těch stanovištích, někdo pojede až do cíle, někdo právě vystoupí a dojde to po svých, druhá skupina vystoupí ve stanici Petrov v Pikovicích a je na vás, kam dojedete a kde vlastně budete slavit. Tady se koukám, že na místě je možné také stanovat. Stanování v Pikovicích, kdo by měl zájem, tak se jedná o veřejné tábořiště Pikovice. Je potřeba se jenom zamluvit, domluvit se, že přijedete se stanem. No a jak tak trochu prosakuje právě tady o této narozeninové akci, tak tam bude spousta takových příjemností, jakože ke vstupence tričko, takový bonus a můžeme si to opravdu představit jako narozeninový batoh na zádech, kde toho bude mnoho. A když tento víkend mluvíme o koncertech, o festivalech, tak těžištěm samozřejmě našich oslav, jak jinak, bude právě koncertování a zpívání s Patrolou Šlapeto, s Mírou Palečkem, s Honzou Vančurou, Jiří Vondráček bude na místě, samozřejmě Petr Kocman, náš kolega, Denisa Marková. Otevření areálu Pikovaru proběhne kolem 10. dopoledne a ten program bude de facto až do večerních, respektive až do nočních hodin, tak, jak to má být na pořádné narozeninové oslavě, protože Country Radio, jak dobře víte, má 35 let, nebo bude mít 35 let. Tak v úvodu jsem říkal, 15. srpen, to je to důležité datum, a napište si do kalendáře a promyslete, jestli pojedete až do cíle nebo půjdete s námi. V každém případě počet míst je tak trochu omezený, tak neváhejte.
1: Strejček kovář chytil kleště, uštíp z noční oblohy, jednu malou kapku deště a tam mu spadla.

mlhavej stan. V pangejtu svých plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si přede,

Tak zpíval Pavel Brimer na Country rádiu do 15. hodiny. Mirek Hoffman, Greenhorni, taky fešáci budou hrát a zpívat. V příští hodině si řekneme o leteckém dni, no o leteckém dni, spíš o aviatickém dni pod Kunětickou horou. Vrátíme se do času, kdy létal inženýr Kašpar. Takže tam budou podobná letadla k vidění, to bude po 15. hodině. No a ačkoliv teda je neděle odpoledne a už jsme slyšeli poměrně mnoho příběhů z festivalů, z koncertů a taky mnoho pozvánek a to je dobře. A možná, že ještě máte co povědět a rádi byste, tak budeme se těšit na vaše postřehy, případně pozvánky anebo nezapomenutelné momenty, tak to bude taky po 15. hodině. Teď vás ale pozvu na dnešní večer. I dneska tady budou písničky na přání od 17 do 18 a dneska je neděle, takže od 18, od 6 tedy do 7 to bude hitparáda Bonanza. Následuje pořad Zdravíčko doktore a pořad Folkmeny od 20. do 23. bude s takovými tématy jako folkové téma, kalendář, akcí představení CDčka, folkové stupně, taková ta tříhodinová klasika. No a album týdne úplně bude korespondovat s tím naším tématem víkendovým. Milan Schmidt představuje nová alba a dneska ovšem tady bude mít vítězku Porty z roku 2023 Marii Tilšarovou, která vlastně patří momentálně k hodně sledovaným autorkám na sítích i na koncertech. No a natočila live album, proto říkám, že to koresponduje s naším víkendovým tématem živých koncertů. A to album se jmenuje Živá a my si to právě pustíme. Dneska můžete si poslechnout od 23. hodiny do půlnoci živé koncerty na Country rádiu. Takže to je pozvánka na večer. K 15. hodině už jsem vás pozval, teď už je tu slibovaný Mirek Hoffman.

0: Country počasí.
1: 15. hodina za chvíli a v noci jasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména na horách. A teploty v noci kolem 16 až 12 stupňů. Zítra bude převažovat polojasno, ale jak kde, na severovýchodě a severu bude víc oblačnosti a občas možná i přehánka. A zítřejší teploty 27 až 31, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý, postupně většinou mírný severní až severovýchodní vítr. Let's

0: Aj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

Tak s Nezmary jsme se dostali i s Nezmary do další hodiny. Vysílání na Country Rádiu, je tady odpolední nedělní program. Zdraví vás Tonda Bezrouk u mikrofonu. No vidíte, blázni do letectví bez pochyby budou příští sobotu na Pardubicku pod Kunětickou horou. Totiž se představí takové staré opravdu historické stroje, se kterými se dříve létalo před mnoha desetiletími. Můžete být u toho. Jak moc to bude zajímavé, co všechno k vidění, tak o tom si povíme v kukátku za pár minut. No a zpívat bude Michal Tučný a taky Máci a Jaroslav Samson Leng v této hodině. Takže hezký poslech, hezkou neděli.

se smíchem zacházíš, jak bys si ho vymyslela a byl to tvůj první objev z ústa. Střevíčky protančíš, když ke mně pospícháš, chci, abys na svět za

0: polední. Z cukráren voní káva, zůstaň.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Teď rozhodně zůstaňte u poslechu, jestli máte rádi letadla, hlavně tedy historická, ta budou k vidění i ve vzduchu příští sobotu pod Kunětickou horou v Pardubických na takovém leteckém aviatickém dni. Petr Kolman je na telefonu. Dobré odpoledne přeji.
3: Dobré odpoledne.
2: To by mě zajímalo, pane Kolmane, jak se létá pod Kunětickou horou, není to nebezpečné?
3: Rozhodně to nebezpečné není, protože Kunětická hora samozřejmě je dominantou tady nad Pardubicemi, ale určitě je možnost se tomu vyhnout, takže to není to riziko, je to spíš naopak, je to krásné prostředí, ta Kunětická hora tomu dodává úžasnou atmosféru.
2: Ano, tak není to jak letiště Lukla na Everestu, takové to.
3: Ne, to rozhodně ne, tam máme dostatek prostoru a opravdu vše je bezpečné, nemusí se nikdo bát.
2: Ne, tak to spíš jenom tak jsem odlehčil samozřejmě a takhle. Dostanete se i do vzduchu?
3: Naše letadla budou létat, možná přiletí ještě někdo z jiného letiště se podívat, tak jako to bývá tradicí na ty neotevřené dveří u nás. Co jsem koukal na předpověď, tak ta vypadá docela slibně, takže ano, myslím si, že budeme létat a že nám nebude nic bránit.
2: Ano, vítr je klíčový, no neboť to jsou stará letadla, vidíte, v podstatě dá se říct nejstarší letadla, ano?
3: Takhle, já bych vás opravil trošičku, nejsou to stará letadla, jsou to repliky starých letadel, jsou tak udělané podle toho, jak byly. Originály samozřejmě nemáme, jsou to repliky dělané, sice už mají taky něco za sebou, je to zhruba 20 let, mají věk.
2: Tak a z jaké jsou vlastně doby s nimi? De facto v těch Pardubicích lítal inženýr Kašpar, to znamená, to jsme ve kterém roce?
3: Ano, máme tam nejstarší letadla vůbec i vlastně česká letadla, která můžou existovat, jak jsem říkal, repliky. A máme to repliku Blériotu 11, to je letadlo, které si inženýr Kašpar zakoupil na sklonku roku 1909 a 16. dubna 1910 uskutečnil první let Čecha v Čechách s tímto letadlem. Není to letadlo do úplně na běžný provoz.
2: Jasně, to je jasná věc. Říkáte repliky, vy jste měli k dispozici dokumentaci, anebo podle čeho se to stavilo?
3: Ano, zrovna tyhle ty Blérioty, oba dva jsou postavené, ta jedenáctka je postavená podle Blériota 11, na nějž ta dokumentace je jakž tak získání a ten typ JK jsme měli výhodu v tom, nebo Václav Vondrášek, který stavil tu repliku, tak měl výhodu v tom, že podklady mu poskyt známý badatel Pavel Sviták, který dokonale změřil originální stroj, který visí v Technickém muzeu a přitom, když se dělala oprava v roce 66, se dokončila oprava tohoto stroje, tak ho důkladně proměřil a z těch podkladů prostě čerpáme do dneška.
2: To se musí vidět prostě, takže my tady zveme na příští sobotu na 18. červenec pod Kunětickou horou na expozici vlastně tedy pardubického letectví. Pozval nás Petr Kolman. Díky moc.
3: Děkuji a budem se těšit na návštěvu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za pár minut je 3:30 a pozor na D1, 254. kilometr ve směru na Brno. Jsou tam dvě havarovaná vozidla, omezený průjezd a pokračujeme na silnici 3 v Českých Budějovicích u křižovatky s Husovou třídou. Tady je taky dopravní nehoda a nehoda je i ve Fučíkově ulici v Plané na Tachovsku. Dopravní nehoda je také v Brně v Nádražní ulici a rovněž na silnici první třídy číslo 35 v katastru obce Holice na Pardubicku. A vlastně D1, 254. kilometr, ano, to je tady zopakováno, tak tam jeďte opatrně v tomto úseku. Ať dobře dojedete, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Tereza.
0: Znáte je.
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
7: Škoda lásky.
8: No to je super.
9: Myslím, že na bylo nejlepší.
7: Zpíval si s nima a s ní.
9: Yeah.
0: Každé

Všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Naladíte i v DAB+. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak schválně, vlastně teď jsem si uvědomil, že čekal jsem trochu, že se ozve nějaký posluchač s tím, že jel na naší lodě, na našem country parníku a jaké to tam bylo, tak to jsem si tak trochu myslel, že by někdo mohl zatelefonovat, jaký má zážitek, na kom byl, jaký koncert prostě navštívil, jaká byla ta plavba. Tak možná pokud nás poslouchá někdo teď, tak by mě to zajímalo, protože já jsem na tom parníku nejel. Chystám se tedy i letos, ale asi to opět nevyjde, tak příští rok, ale už v každém případě. Ale vás zvu na country parník, odplouváme z přístaviště v Poděbradech pod zámkem. No a ta plavba trvá asi 3 hodiny a za tu dobu interpret zvládne 3 takové živé sety, 3 vystoupení. Mezi tím jsou samozřejmě pauzy, no a co jiného teda mezi vystoupením než pauza. Ale chci říct, že třeba na jídlo nebo na pití, protože je tam i teplá kuchyně. A pokud by bylo nepříznivé počasí, tak se všechno odehraje v podpalubí. No ale co je překvapující nebo důležité teda, že ty nejbližší plavby jsou vyprodané, to znamená, se tady koukám, že volná plavba bude až nejbližší 21. července. Mirek Paleček, tam zbývá pár posledních lístků a dál je vyprodáno a potom až někde v polovině srpna Honza a Jindřiška Brožovi, Honza Vančura, Jindra Kejak a tak dále. Pak je zase chvíli vyprodáno. Mirek Paleček a Honza Jindřiška Brožovi. No a de facto se to tak trošku opakuje. Někteří ty interpreti, ale ne všichni. Tony Joch tam bude Sichravo až do listopadu, kdy už opravdu bude Sichravo. A tam zatím ještě vstupenky, nebo teda lístky na tento koncert jsou. Podívejte se na naše stránky, abyste si udělali obrázek. A mimochodem jsou tam i právě krásné fotky z těch minulých ročníků a tam na vás dýchne atmosféra, jak to na lodi Král Jiří na palubě vypadá.

si má výlas z lesních strání, si má výlas z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem,

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať jsi ne.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, a protože jsem poslouchal, nebo respektive jsem tady byl i včera, tak si vybavuju, že jste byli na mnoha koncertech i v netradičních prostředích, protože prostředí dělá určitě hodně pro ten, který koncert. Za všechny samozřejmě můžeme třeba zmínit ostravské Vítkovice, kde je už ten festival, o kterém jsme mluvili, Colors, tam je to opravdu v nádherných kulisách, takže to si člověk zapamatuje dlouho, kromě té muziky, tedy i to prostředí, to samozřejmě je zážitek neopakovatelný. No a v příští hodině vás pozveme do textilky v Semilech, což je taky takové industriální prostředí, a tam příští sobotu taky proběhne koncert, nebo respektive koncerty, protože tam bude víc než jedno pódium, takže tolik hudební pozvánka do té 16. hodiny, nebo tedy po 16. Teď Olympik do 4. odpolední a ještě stihneme Valdemara Matušku na Country Rádiu.

0: Tantry počasí.
1: Za 2 minuty 16. hodina, pojďme na počasí, na noc zvětšená oblačnosti a jinak tedy v noci, teď jsem si to ale zavřel, už se na to koukám. Ano, zvětšená oblačnost, tak převažovat bude jasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s přeháňkami, hlavně na horách, noční teploty 16 až 12 a právě na těch horách kolem 11. A zítra, to znamená v pondělí, bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu bude více oblačnosti, s malou pravděpodobností se může vyskytnout i přeháňka. Zítřejší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 22. Vát bude slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně prlku poláhli vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

Hezkou neděli, hezké nedělní odpoledne. Ve společnosti Country Rádia je krátce po čtvrté. Zdraví vás Tonda Bezrouk u mikrofonu. No a koncerty jsou tématem tohoto víkendu. Nejrůznější. Mluvil jsem tady o koncertu na našem country parníku. Na palubě koncert může probíhat kdekoliv a za chvíli vás pozvu na koncerty do takového industriálního hezkého prostředí, zrekonstruovaného, modernizovaného, teda respektive v Semilech, tak tam by to taky mohlo být fajn, protože to prostředí taky dělá divy a svoje. Tak vydržte a poslouchejte.

0: Vaškem Country Rádia.
1: No samozřejmě promovaní inženýři mají hlavně co dočinění s industriálním areálem textilka 1861, což je de facto bývalá textilka v Semilech. Takže teď je to fabrika 1861 a na místě Jana Tauchmanová. Příští týden tam bude koncert v takových zajímavých kulisách, hezkých, netradičních. Zdravím tě, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, já bych vás ráda pozvala na festival řemesel ve fabrice v Semilech. Je to koncert, ale ještě než si o něm budem povídat, tak bych vám vůbec řekla, co to ta fabrika je. Fabrika je bývalá textilní továrna v Semilech, a je v ní 18 budov a mění ho teďka už několik let, tuto fabriku, tento areál industriální, mění přímo na kulturní centrum. 18. července o 10 hodin se právě ta fabrika změní v živé centrum řemesel. Bude tam 50 řemeslníků, kteří jednak ukáží své výrobky. Bude možné, aby si tam návštěvníci také některá řemesla vyzkoušela. Ale nejde jenom o ta řemesla, protože součástí bude jednak hudební program, na němž vystoupí Marta Jandová třeba nebo Ondřej Rumur. A další takovou zajímavostí je, že malíř Patrik Rutkovský zde představí dva nové obrazy projektu Balady Českého ráje. Ten projekt Balady Českého ráje jsou vlastně obrazy inspirované příběhy historických, přírodních, kulturních památek Českého ráje, ale to není ještě všecko, protože na motivy těch příběhů vznikly originální písně a budou zde odhaleny dva obrazy, jednak obraz Vesec, který v rámci svého vystoupení odhalí i Ondřej Ruml, který k němu i vytvořil takovou zajímavou originální píseň, a potom bude dál odhalen obraz o Valečovi a tam zase přispěje svou písní Šimon Bylina. Budou tam dvě pódia, tak si každý může vybrat. Nebojte se, dá se zaparkovat až přímo před areálem fabriky.
1: Tak já myslel před pódiem, to by bylo netradiční.
2: A ještě další věc je ta, že budou otevřeny i ateliéry malířské, a jednak i sochařské, takže ta kultura tam půjde ze všech stran.
1: Je, tak to bude hezká akce, takže příští sobotu textilka v Semilech, pozvala nás Jana Tauchmanová. No, tak to je fajn, tak budeme se těšit, ahoj.
2: Naslyšenou.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Půl páté za 2 minuty, pozor, na D1 na 37. kilometru ve směru na Prahu je nehoda, počítejte s omezeným průjezdem a s kratším zdržením. Pokračujeme na silnici číslo 3 u Plané na Českobudějovicku, tady je dopravní nehoda. V Brně je nehoda v ulici Nové Sady a nehoda je také na 611C u Jiřin, Praha, východ u křižovatky. A ještě silnice 610 u obce Svijany na Liberecku, na mostě taky dopravní nehoda a omezený průjezd. Takže dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Country Radio. Staré sny i nová pohlazení.
1: Vstávat a cvičit.
2: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Už 15. srpna oslaví Country Radio 35. narozeniny.
4: A my bychom si moc přáli, abyste ty půlkulatiny oslavili s námi na parádní narozeninové oslavě.
3: Na kterou pojedeme vláčkem.
4: Zaspíváme s Patrou Šlapeto.
3: S Honzou Vančurou.
4: I moderátory Country Radia.
3: Už v pondělí vám v soutěžích budeme rozdávat lístky na narozeninovou oslavu a k tomu přidáme i exkluzivní trika, která pro vás zrovna tiskneme.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu. Snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

Tak vidíte, možná, že taky vítr bude ve vlasech čechrat všechny návštěvníky, kteří budou na Konopišti přesně za 2 měsíce, dneska je 12. července a 12. září bude slavit Asonance 50 let na scéně právě na Konopišti a zahraje skladby ze svých 11 alb, ano, je to tak, mají 11 alb, včetně samozřejmě tradičních irských a skotských balad s českými texty, nejenom s českými texty. No a k Asonanci se připojí i skvělí muzikanti z Marien a z Isary se svojí tvorbou. No a vstupenky jsou v předprodeji. Samozřejmě i tady platí, že za lepší nižší cenu než v den konání akce. Tak to je dobře si říct, že právě za 2 měsíce, když je dneska toho 12., tak si to naplánujte. Ať jste u toho, protože prostě 50 let je 50 let, no a zrovna to vychází na 12. září na Konopišti jako z udělání.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: nasrát, jo, nasrát.
1: Country počasí.
2: Bude 17 hodin. Dneska v noci bude převažovat jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. Noční teploty 16 až 12 stupňů a na horách kolem 11. Zítra bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti víc a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přeháňka. Zítřejší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 22. Vát bude slabý, postupně většinou mírný severní až severovýchodní vítr.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a trampská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryslime.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
5: Dokud tráva bude růst,

0: Tak, hezký podvečer s Country Rádiem. Přeje Tonda Bezrouk, vidíte, čekal jsem znělku, ale to bude za chvíli. Vítám vás u písniček na přání. Ano, je krátce po 17. To znamená jako každý den od 17 do 18, ale v sobotu od 17 do 19 hodin hrajeme těm, kteří se napsali na studio@countryradio.cz nebo objednali písničku přes formulář na našich stránkách a nebo dopis Vinohradská 167. Pokud zbyde čas, tak se dostane i na nějakou SMSku a pokud někdo zavolá, tak samozřejmě to vyřešíme taky tímto způsobem. Krásný den Country Radio. Moc rádi bychom chtěli zahrát našemu Kubíkovi, který vás poslouchá už od malička. Dneska právě slaví 3. narozeniny a poslouchá nás od malička, tak to je hezky napsáno, to mě moc těší, zdravíme Kubíka. A my mu přejeme hlavně zdravíčko, ať je takový, jaký je, usměvavý a tak dále, prosíme Tomáše Kluse a děkuji Jelínkovi, posílají písničku.
1: Písničky na přání na Country Radio.

Pokračujeme na Country Rádiu. Dobrý den, zahrajte písničku pro kolegy do práce v Mostě, pro Ríšu a Míšu. Ať nám to uteče a musíme makat, totiž je tu psáno až do 8 do večera, podepsaný kdopak, tady to mám zakryté, Mirek.

A komu hrajeme dál na Country Rádiu? Zahrajte od Boba Dylana písničku pro mého tatínka Martina a maminku Ivonku Na pohodovou cestu do Prahy, ať v pořádku dojedou. A písničku objednává a posílá Ati Junová.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1800.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald

A pokračujeme na Country Rádiu. Mail posílá Pavel, chtěl bych zahrát písničku pro moji milovanou Ivetku k dnešním narozeninám. Vyznání, jestli by to bylo možný, no samozřejmě, že by to bylo možný. Takže Pavel objednává, hrajeme.

A to už tady čtu další mail. Dobrý den, milé Country Radio, prosím, zahrajte pro mě a další posluchače od Neila Diamonda písničku Díky moc, srdečně, zdraví posluchačka Jana.

0: S Country rádiem na cestách.
1: I v písničkách na přání je tady doprava. Začínáme na silnici 210 u Svatavy na Sokolovsku. Dopravní nehoda. Nehoda je taky na silnici v Jestřebí na Českolipsku a silnice 444 v obci Újezd na Olomoucku. Je to v zatáčce, takže tady pozor. Nehoda je také v Havlíčkově ulici ve Znojmě. A ještě je hlášena nehoda ze silnice 16 u Mělnického v Telna, čili u Mělníku, to je jasné. A poslední dopravní nehoda v Českých Budějovicích ve Strakonické ulici, je to poblíž kruhového objezdu, respektive velké křižovatky, takže i tady opatrně, ať dobře dojedete. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Co tak trošku rock'n'rollu? A třeba se i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost z country.

0: lidem nejvíc pálit ráno? No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Tak, to byla finální tečka od Fleretu. A jdeme dál, pokračujeme. Eva píše, chtěla bych poděkovat, to je tedy SMS-ka, tady taky vybírám. Píše, chtěla bych poděkovat za příjemně prožitý víkend a jako dík pro nás a nás závisláků, píše na vašem rádiu, ano, to je hezky formulováno, prosím o festivalové České lesy od Samsona, tak ty jsou samozřejmě nádherné. Rádi zahrajeme, Evě, zdravím jí.
1: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čes.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

A na Country Rádiu dalším mailem pokračujeme. Prosím o zahrání písničky k narozeninám panu Mirku Štěpánkovi Kuldovi z Černívu. Vhodná by byla písnička, je tedy napsané v brněnském Hantecu. Ano, tak to zahrajeme, moc vám fandím, to jsme rádi. Děkuju za písničku. Zdraví, Alena Mudrá.

No a do 18. hodiny ještě pár písniček na přání stihneme, neboť vlastně proběhly všechny, o které jste si napsali e-mailem na studio@countryradio.cz a vlastně stejnou cestou de facto objednáváte nebo stejným způsobem přes webový formulář objednáváte písničku, dojde to de facto do stejného teda cíle, tak chci říct, tak další přání bude z SMSky. Hanka z Prahy píše: moc prosím o Bessony, Málo se hraje a povedla se jim. Ano, to má pravdu, takže pro Hanku hrajeme rádi.

0: se navrací.
1: No a komu ještě dál na Country Rádiu zahrajeme, tak je tu psáno, že díky za hezké písničky, který hrajeme každý den, ano, díky. No ale hlavně je tu psáno, dnes slavíme narozeniny a rádi bychom zahráli oslavenci Jakubovi. Přejeme mu, ať mu to šlape na kole a hlavně zdravíčko a zdravíme i celou rodinu dědu Honzíka, babičku Haničku a Jarmilku a je tady objednána písnička od Johnnyho Cashe.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Protože se blíží 18. hodina, tak musím říct, že se opravdu těším na dnešní večer u Country Rádia. Kolega Miloš tady už za chvíli mě vystřídá s nedělním dlouhým samozřejmě večerním programem, takže hezký večer, dobrý poslech. V naší společnosti přeje Tonda Bezrouk, těším se na vás naslyšenou zase příště. A ještě ale tady je poslední písnička objednaná, Michal Tučný Tam u nebeských bran. A pozor, k 90. narozeninám budeme hrát mamince, ať zdraví slouží, a to všechno přeje dcera Anička, objednala takovou krásnou písničku.

0: Country počasí.
1: A na Country rádiu ještě počasí před 18. hodinou. V noci bude převážně jasno, až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, hlavně na horách. Teploty v noci 16 až 12 stupňů. A zítra bude převažovat jasno, ale naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti víc. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i přehánka. Zítřejší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 22 stupňů. Foukat bude zítra jenom slabý vítr.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Country Radio. Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hitparáda Country Rádia. Dnes folková. Všechno ostatní pravidla zůstávají stejná. Pět interpretů, potom vaše hlasování telefonické nebo SMSkové a vítěz na konci této hodinky. Vítěze pak bude hrát také kolega Petr Kocman ve večerním vysílání. A pětice písní se objeví znovu na webu, abyste mohli hlasovat a mohla vyhrát třeba jiná než ta ve vysílání. No a pokud to za týden tak bude, tak vám ji zahraju. Teď ale pojďme folkově soutěžit. Alex Mezihradský, Milujem nebo, startovní dráha číslo 1.

Žalmana Nikola Otrubová, Zelená jabluňka, startovní dráha číslo 3 dnešní Bonanzy. K Františku Nedvědovi a také Žalmanovi se vrátíme ještě ve pořadu Folkmeny teď, ale pojďme dál. Podíváme se dvakrát na letošní Portu v Řevnicích. Startovní dráha číslo 4, Jan Klubus, Prout.

Startovní dráha číslo 4, Jan Klubus, také zpěv a hra na cymbál. Písnička Sporty v Revnicích, ještě jedna na nás čeká. Jožo Sirka a Los Losos, Dost dobrá, pětka.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: A často dýchá na krk, na krbát.
2: A je tu rekapitulace. Startovní dráha číslo 1, Alex Mezihradský, Miluje nebo.
3: Svět je plný válek, rozumu a hádek, naučil se slušně žít.
2: Dvojka, František Nedvěd mladší, na nádraží stává.
4: Fouká to fouká.
2: Trojka, Žalmana, Nikola Votrubová, Zelená jabrůnka. Tohle je písnička Sporty, Jan Klubus.

0: co já chci. A konečně pětka, Jožo Sirka a Los Losos, dost dobrá.
1: Dobrá, opravdu dobrá, opravdu fakt dobrá.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

jsem bez ruč zárubek. Řeka Váh je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

rve přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na obloze pruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

Vyhráli to na webu Gentlemani s písní Margaret, vyhráli také ve vysílání, takže podle pravidel bych neměl nic hrát, ale dneska udělám výjimku a zahraju druhé místo, protože získalo také velké množství hlasů, poměrně neobvyklé, a tak jsem si řekl, že by bylo škoda, abychom si ho ještě jednou nezmínili. Na druhém místě na webovém hlasování se umístil Honza Ramach, Jak spolu stárnem. Druhé místo je teď tady a vyhlasujte pro aktuální folkovou pětici.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak to máme poslední dnešní dopravní informace, kde máme kolony na D1 z Prahy do Brna u Velkého Beranova. Na 125. kilometru začíná kolona až do zúžení na 128. No a potom si také postojíte ještě před opravou komunikace v Brně, tedy u křížení s D2, a to od Výstaviště. Na D1 v opačném směru z Brna do Prahy první kolona od Divišova k exitu Sázava, tam byla dopravní nehoda, a potom zúžení u mostu Šmejkalka, počítejte také asi s 5-kilometrovou kolonou. A ještě jedna nehoda, 16, Mladá Boleslav Mělník u Mělnického v Telná, je dopravní nehoda, počítejte s tím, že komunikace může být i krátkodobě neprůjezdná. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Pustí housle,
0: housle, akordeon, triangle, prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: se slušně žít.
1: Tohle dvojka František Nedvěd noči na nádraží stává.
2: Fouká to fouká z hráze do polí.
1: Trojka Žalmana Nikola Votrubová, Zelená jabloňka. Tohle je čtyřka Jan Kubus, Proud.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

tvojích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

do země. Skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Rozhodnuto, tentokrát to bylo poměrně jednoznačné, možná se to trošku dalo čekat, ale uvidíme, jak to bude vypadat na webu. František Nedvěd mladší na nádraží stává, získal nejvíce vašich hlasů, ale ani ti ostatní nebyli bez hlasů, tak právě proto říkáme, jsem zvědav, jaké to bude na webu. CDčko dostane Věra. Věro, napište mi SMSku na naši SMSkovou bránu s vaší adresou, gratuluji všem, kteří typovali, telefonovali, soutěžili, bodovali, tak těm děkuji. A tady je vítězná písnička, bude znít i ve večerním vysílání Petra Kocmana.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: rádio. Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
3: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
2: Ta pravda je, že nechodívá nikdy samo. A děláš, co děláš, všechno je špatně.
4: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
2: Prostě ženský jsou jenom ženský.
5: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
2: Ale country rádio, to je pane poslech.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé, dobrý den všem posluchačům cyklu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu. Jsme tady. A dnešní téma je močové kameny. Tedy tvorba a léčba močových kamenů u mužů i žen. Mým dnešním hostem je, jako obvykle u tématu urologických, doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterého vítám obvyklým. Zdravíčko, doktore.
2: Zdravíčko, Vespolek.
1: Zaujal mě termín a použiji ho, abych vypadal moudře. Urolitiáza. Co to znamená, pane doktore?
2: Znamená to močové kameny, jo, uro a litiáza.
1: Ano. Kde se tvoří? V močových cestách? Kde přesně?
2: Ano, močové kameny se tvoří v močových cestách a to buď v ledvině, ve vývodném systému ledvin, v ledvinných kalíších, a nebo v močovém měchýři. V těch spojovacích cestách za močovod a močová trubice, tam se kameny zpravidla netvoří.
1: Jaká je velikost těch kamenů, pane doktore?
2: Ty kamínky vznikají velmi drobné a časem dochází k jejich zvětšování. To znamená, že v případě, že třeba ten drobný kámen, často se to stává, že velmi drobný kámen se vytvoří a projde až ven a je vymočen močovým traktem bez toho, aniž by si toho pacient všiml. Pokud ten kámen se tvoří rychleji, není vymočen, tak může nabít až poměrně úctyhodných rozměrů. To znamená, v ledvině může vyplnit skutečně až celý ten dutý systém té ledviny, močovou pánovičku. To znamená, s největším rozměrem by mohl mít třeba 6-7 cm, pokud by vyplňoval celý ten dutý systém. V močovém měchýři tam je samozřejmě významně více místa, takže byť je to vzácné, tak se skutečně můžeme potkat s kamenem velikosti vejce nebo až tenisového míče.
1: Kriste, pane, rozdíl mezi ledvinovými kameny a močovými kameny je, nebo je to totéž?
2: Močové kameny označují kameny v jakékoliv části močového traktu obecně. Ledvinové kameny jsou kameny vyskytující se v ledvině v tom daném čase. Pokud ten močový kámen vycestuje do močovodu, tak by to byl kámen močovodový, no, to je termín, který se moc neužívá. A pokud ten kámen vcestuje nebo je vytvořen v močovém měchýři, tak pak bychom hovořili o cystolitiáze, to znamená kamenech v močovém měchýři. To znamená, ty kameny můžou cestovat z pravidla teda směrem dolů ve směru, jak teče ta moč.
1: Přirozená otázka, o jak časté onemocnění podle současných statistik jde? Zhoršuje se ten stav, ta statistika, nebo zlepšuje?
2: Já si myslím, že to zůstává stejné, je to poměrně častá záležitost. Těch kamenů my jako můžeme zachytit poslední dobou více, ale je to spíš dáno tím, že ty lidi více vyšetřujeme. A například ultrazvukové vyšetření je poměrně běžná věc a málo kdy člověk najde padesátníka, který by nikdy neměl ultrazvuk. Stejně tak CT vyšetření je poměrně častá záležitost a na základě nebo v průběhu těchto vyšetření, například kvůli zažívacím obtížím nebo jiným urologickým obtížím, je jako vedlejší nález ta litiáza zachycena, tak jako třeba jiné patologické stavy. To znamená, z mé zkušenosti těch lidí nepřibývá, je to pořád stejné, ale často zachytíme ty kameny dříve, což je dobře.
1: Takže to nemusí být jenom tím, že by se zhoršovalo zdraví obyvatelstva, ale že lékaři umí dříve zjistit ten problém.
2: Dalo by se to tak říct, tak.
1: To řekl Jiří Stejskal, doktor urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze v dnešním Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem, kde jinde než na Country Rádiu.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
3: Dearly beloved, we are gathered together in the presence of God and these witnesses to join this man and this woman in the bonds of holy matrimony. Do you, Tammy, take this man, George, to be your lawfully wedded husband, to love and to cherish until death

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Logicky, pane doktore, hned z kraje my si musíme říct několik věcí, které jsou příčinami. Kde jsou tedy příčiny vzniku kamenů? Je to stravou, je to genetikou, je to životním stylem?
2: Je to všecko, co jste teďka řekl, v různých kombinacích. To znamená, že ty kameny, aby se tvořily, tak potřebují jisté podmínky a jde o to, jestli ty podmínky v močových cestách u toho pacienta se vyskytují. Určitě ve velké míře hraje roli stav hydratace, to znamená pitný režim, protože pokud ta moč, moč si musíte představit jako hypernasycený roztok, který je plný odpadních látek organismu, včetně organických a neorganických a nějakých minerálů a tak dále. To znamená, v případě, že tenhle roztok je pravidelně ředěn dostatečným pitným režimem, tak my máme standardně nižší riziko. Pokud té moči se tvoří méně, je výrazně zahuštěná, což ledviny umí, tak je tam větší riziko vývoje těch močových kamenů. A skladbu těch močových kamenů může třeba ovlivňovat strava. A další důležitý faktor je, jak dobře ta moč odtéká. To znamená, v případě, že nám ta moč v těch vývodních cystách stojí, typicky v močovém měchýři, nebo je tam nějaká porucha odtoku moči z ledvin, tak jako v 7. třídě pokusy s modrou skalicí a její krystalizací, pokud to tam prostě stojí déle, tak to má víc času se spojit, vytvořit nějaký krystalizační jádro a na tom se nabalí potom.
1: Může být tedy teoreticky příčinou vzniku těch močových kamenů nadbytečné, zbytečné zadržování moči?
2: To by bylo méně časté. Teoreticky by to mohlo zvyšovat riziko přítomnosti nebo vzniku kamenů v močovém měchýři. Nicméně ono vůlí zadržovat moč jde jenom do jisté míry. Prostě v případě, že ty močové, dolní močové cesty jsou volné, tak ať se snažíme, jak chceme, tak dřív nebo později se to tělo vymočí za nás.
1: Jaké jsou druhy těch kamenů? Řekl jste, že vlastně je to, že moč je hustý koncentrát prostě odpadních látek, minerálních i neminerálních. To znamená, že ty kameny jsou sraženy nějakých stopových prvků, které jsou původně v moči. Logicky se vždycky je to stejné složení?
2: Ne, je to jiné a je to různé a dokonce jeden kámen může obsahovat jako vrstvy jiného charakteru.
1: Podle toho, v které fázi jsme co jedli a pili?
2: Teoreticky. Obecně my ty kameny rozlišujeme na kameny oxalátové.
1: Jaké?
2: Oxalátové, typicky vápník a šťavelany. A kameny urátové, to znamená kameny tvořené kyselinou močovou. Ty jsou zastoupeny méně, jo, to je jako méně než polovina. Mají některé metabolické vlastnosti, vznikají podle toho složení my můžeme odhadovat, v jaký moči, nebo víme, v jaký moči ty kameny vznikly. To znamená, u pacientů, kteří mají velké množství kyseliny močové, tak ty kameny ještě v případě, že ta moč je třeba kyselejší, tak tam můžou vznikat, protože to pH té moči ovlivňuje vlastně to, jak se srážejí a jak tam ty kameny vznikají. To znamená, my ze začátku, když pacient přijde, my můžeme jenom odhadnout složení toho kamene dle vlastností, třeba jestli je nebo není vidět na nějakým rentgenu a tak dále, nebo na CT. A následně, pokud ten kámen odejde, pacient nám ho přinese, nebo ten kámen z pacienta vyndáme, tak ho samozřejmě posíláme na rozbor, aby jsme mohli potom vydat nějaká jako doporučení stran životosprávy například k prevenci vzniku dalších kamenů. To znamená, primárně rozdělujeme ty kameny na vápenaté, vápník oxaláty a na kameny z kyseliny močové.
1: První příznaky?
2: Často nějaké.
1: Myslím předtím, než jdu k lékaři, kdy něco je v nepořádku.
2: Často nějaké, může se jednat o jako neurčité, buď žádné nebo neurčité příznaky, můžou to být příznaky obtíží s močením a ten kámen je nalezen náhodně, a nebo existuje jako příznak, který přivede pacienta k lékaři poměrně spolehlivě a to je ledvinová kolika. A ta je velmi, o té víte, to je extrémně bolestivá záležitost. Extrémně bolestivá záležitost, která může trvat chvilku a může trvat déle, může se vracet, nicméně velmi spolehlivě ty pacient, který nepřijde s ledvinovou korkou,
1: tak je
2: velmi statečný. A zároveň škodí sám sobě.
1: Jasně, jasně. Zdravíčko, doktore. Vladimír Mertlík. Doktor Jiří Stejskal, lékař urologické ambulance UVN v Praze a Country Radio.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Řekl jste, že člověk, s nadsázkou samozřejmě, řekl jste, že člověk, který vydrží ledvinové koliky, čili jeden z těchto příznaků močových kamenů, je hrdina, zároveň škodí svému zdraví. Může ale mít člověk kameny a nevědět o nich?
2: Může a je to poměrně běžná věc.
1: Jo.
2: To znamená, někdo ty kameny tvoří často, jsou velmi drobné a odchází. A někdy ty kameny jsou dostatečně malé, aby prošly močovým traktem a pacient se, je si toho vědom, a může a nemusí to nějakým způsobem řešit a potom jsou kameny, které můžou narůst do poměrně významných rozměrů, aniž by se jakkoliv projevily.
1: Kdy je situace natolik urgentní, že už to není otázka, jestli to vydržím, nevydržím, ale kdybych měl okamžitě vyhledat lékaře?
2: Tak kromě té bolestivosti, která samozřejmě jako celkový stav pacienta ovlivní významně, tak ta bolest vzniká na základě toho, že ten močový trakt je blokován. Pokud vám vypadne z ledviny kámen do močovodu, což je vlastně ta trubice, která vede z ledviny do močového měchýře moč, tak pokud vy něčím zablokujete, a nemusí to být kámen, jo, ta ledvinová kolika je obecně jako bolest, která je způsobená blokací toho systému. A tam dochází k výraznému vzrůstu tlaku, a to je to, co bolí, jak se roztahuje ten močovod. A kromě těch bolestí to samozřejmě může mít, pokud to

0: trvá déle, vliv na funkci té ledviny. Ta ledvina pracuje proti velkému tlaku, je zablokovaná a může časem docházet k zhoršení, klidně i trvalému, její funkce. To se vyvíjí, jako to se nevyvíjí v řádu dní, jo, ale může to ovlivnit funkci té ledviny. A další věc je, pokud do toho systému, který je zablokován, se dostane nějaká infekce, tak to může poměrně rychle vyústit až k život ohrožující stav a vznik sepse. Takže ledvinová kolika totiž standardně jako není doprovázená horečkou například. Jo. Ale v případě ledvinové koliky, která je doprovázená vysokou horečkou, tak tam už skutečně je důležité jako neváhat, protože to může za relativně krátkou dobu vyústit až v život ohrožující sepsy.
1: Ještě jednou se na chviličku odmlčíme v dnešním zdravíčku doktore s Vladimírem Mertlíkem a Jiřím Stejskalem, lékařem urologické ambulance UVN v Praze, a vrátíme se.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Country Rádio, zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem. Jiří Stejskal, lékař urologické ambulance UVN v Praze a dnešní téma močové kameny a problémy s nimi. Jak vlastně probíhá? Přišel jsem k lékaři, řekli jsme si v tom minulém vstupu, kdy mám přijít, kdy je to urgentní. Přišel jsem k lékaři, jak probíhá vyšetření? Jak se zjišťují močové kameny, jejich velikost, fáze, ve které jsou?
2: Vyšetření zaměřené na záchyt a charakterizaci močových kamenů má svoji sekvenci. Zaprvé je potřeba vědět, jestli vyšetřujeme akutně, to znamená, pacient má ledvinovou koliku, není mu dobře, anebo máme podezření třeba z jiného vyšetření na přítomnost ledvinových kamenů a potom nemusíme tolik spěchat. V případě, že pacient přijde v bolestech, tak to první, co by se měli udělat, samozřejmě mu od nich trochu pomoct, jo, nebo možná více než trochu. A následně ta sekvence je podobná. Pacienta se vyšetříme standardně fyzikálně, to znamená pohmatem. Na leco se vyptáme, samozřejmě pacient, který má ledvinovou koliku, mnohdy není úplně v povídavé náladě. Mm-hmm. A potom uděláme ultrazvukové vyšetření. Protože ta ledvinová kolika, respektive přítomnost kamenů, má poměrně typický ultrazvukový obraz. A uděláme vyšetření močového sedimentu, aby jsme věděli, jestli v té moči nejsou červené krvinky, což je taky typické pro přítomnost ledvinové koliky.
1: A pokud... To je ten případ té krve v moči potom?
2: Tady se jedná z pravidla o krev, která není pouhým okem viditelná. Mm-hmm. To znamená takzvaná mikrohematurie. U ledvinové koliky nebo přítomnosti ledvinových kamenů je makroskopická hematurie, to znamená ta viditelná pouhým okem, poměrně vzácná.
1: Existuje možnost, že se ty kameny sami rozpustí? Mimo to, že výjdou, když je větší velikost, může se sám rozpustit? A co vy děláte jako lékař pro to, abyste je nemusel odstraňovat chirurgickým zákrokem, výjmutím po operaci?
2: My na to před chvilkou uvedené ultrazvukové vyšetření, když máme podezření na ty kameny, tak ještě navážeme rentgenologickým vyšetřením. To znamená, můžeme si udělat snímky a zpravidla děláme CT vyšetření, které nám napoví, jaký ty kameny mají charakter, tak jak jsme se bavili v těch předchozích vstupech. A následně kameny z kyseliny močové mají tendenci, nebo je šance je rozpustit úpravou režimu a použití některých léčivých prostředků. Takže to by byla ta, řekněme, 40% těch kamenů. Ne všechny jdou rozpustit a je tam potřeba samozřejmě velma, velká spolupráce toho pacienta, udržení režimu a tak dále. A většina těch kamenů rozpustit nejde a tam potom musíme, pokud se jedná o malý kámen, buď vyčkat, jestli neodejde, pokud to nespůsobuje velké potíže, a nebo sáhnout k chirurgickému řešení.
1: Poslední otázka toho dneška ještě. Co byste řekl pacientovi, jakože nesmí, co je to nejhorší, co může udělat prostě pro to, aby podnítil nebo prostě pomáhal tomu vzniku těch močových kamenů. Životospráva, něco, co se nemá rozhodně pít, co se nemá jíst, nebo co to nejvíc ohrožuje, co to nejvíc podporuje.
2: Tady asi nelze prstem ukázat na konkrétní jako potravinu nebo nápoj. Rovnoměrný pitný režim, to znamená, aby tam jako nedocházelo k tomu, že celý den nepiju, večer to dopiju, to znamená, tam moč se tím zahušťuje přes den významně.
1: Ano.
2: A dietní opatření typu uzenářské výrobky, že jo, nepřehánět, zejména u té kyseliny močové.
1: Sůl?
2: Sůl by jako nemusela to vadit, ale jistě to není nějak extrémně žádoucí. To znamená hlavně zdravá, já vím, že se to furt opakuje, ale opakujete se to proto, že to fakt má vliv, to znamená jako rozumná životospráva, nepřejídat se, hlídat si trochu váhu a pitný režim, a v případě, že se vyskytnou nějaké potíže s vyprazňováním toho močového systému, tak samozřejmě taky se na to zaměřit a lékaře navštívit.
1: Myslete na to stejně, jako jsme mysleli na to dnes my. Já, Vladimír Mertlík, v pořadu Zdravíčko doktore, s doktorem Jiřím Stejskalem, lékařem urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, na Country Rádiu, a opakuji znovu, pořadu Zdravíčko, doktore. A teď, abychom byli zdraví, půjdeme se vyčůrat. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

tam nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá, přiletí k nám.

těžké lézt pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válila, vždyť za prachy jde dnes

ještě pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední. Na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu odpovědět.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají na zahrádce semináře na Praze 1 ve čtvrtek 16. července od 18 hodin a 30 minut a zazní klasický repertoár. Podrobnější informace o kapele najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. 11. ročník Folk Country Festivalu se chystá na sobotu 18. července v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Začínáme ve 4 odpoledne. Zajděte v sobotu 18. července na Country sešlost ve Vysoké Peci. Čeká vás westernové městečko a na 32. ročníku oblíbené country akce vystoupí 4R, Petr nebo Pavel a Stevens. Od 17 hodin je pak připraven i dětský program. A ještě máme tip na sportovní a rodinný víkend v sobotu 18. a v neděli 19. července v ČES areálu Vltava. Užijte si aktivní sobotu s turnajem v pickleballu, v neděli vás čekají balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. A to zní jako parádní prázdninový program. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

0: nechci psát. Teďka budeš sedět a konečně poslouchat. Já viděl jsem už lecos, že by jeden záviděl, ale takovýho... Co je ještě na dvě slabiky?
1: Ňouma?
0: Ňouma. Ňoumu. To jsem

Dobrý večer, v průběhu prázdnin pro vás vysíláme Folkmeny, tříhodinový blok převážně folkové muziky na vlnách Country Rádia. I o prázdninách vás s těmito 180 folkovými minutami provází Miloš Keller. V první hodině jsme udělali trošku změnu. Doposavat to byly tématické písničky a řekli jsme si, že uděláme letní prázdninovou abecedu pořadu Folkmeny. Takže budeme hrát kapely pěkně podle abecedy od A a uvidíme, kam až se dostaneme. Začali jsme pochopitelně ještě bez abecedy. Zahřívací kolo Michal Horák a Do New Christy Minstrels. No a teď už jsme u Ačka. Asonance dohrála a dospívala písničku Moře mám ráda. A protože začínala, taky dáme ještě jednu možnost. Dan Severik zaspívá Asonance. A pak už tu bude AG Fleck, nech ten balony zlétnout. A je to Lampičky a také Alfa Srnec, Šalingrad. Tak pěkně od Ačka, hezký poslech.

Posloucháte letní prázdninovou folkovou abecedu pořadu Folkmeny, zatím jsme u Ačka, tohle byl Alfa Srnec Šalingrad. Za chviličku Ališi volám do dávno věku, nebo skupina Altand, Wind and Rain. A také Antikvartet nás zavede do opuštěného lokálu. A pak už se pomalu, ale jistě dostaneme k Bčku.

Bea Albrecht je svým jménem vysloveně stvořená proto, aby vytvořila přechod od Ačka k Bčku v naší letní prázdninové folkové abecedě pořadu Folkmeny. Don Diego v jejím podání právě dozněl a už jsme u Bčka. Benedikta za řekou za horama, nebo Berušky, ty jsi, také Bílá nemoc čáry se překřižují a Blátotlačky písnička za úsměv. To je první porce Bčka.

Tak tohle byly Blátotačky a písnička Za úsměv. A ještě se podíváme do zahraničí. Blackmore's Night, Under a Violet Moon. A také trošku do jiného žánru. Blanket nám nabídne písničku Řekni hvězdám. No a nakonec téhleté série ještě Blondýna nás pozve na výpravu. Za týden se k písmenu B ještě vrátíme v této hodince. I za týden bude pokračovat prázdninová letní folková abeceda pořadu Folkmeny.

Posloucháte letní abecedu pořadu Folkmeny.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radia.

0: Vítejte v sledování další hodinky nedělního folkového večera, hodinky, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní zahřívací kolo obstarali Pavel Čadek a John Denver. A pak už jsme poslouchali Karla Zicha se Spiritual Quintetem. A to proto, že Karel Zich 13. července 2004 zemřel. Tak to je vzpomínací rubrika. Dál už to bude také rubrika gratulační. 18. července 1954 se narodil zpívající právník Ivo Jahelka. Nabídne baladu o řezníku Pátkovi. A pak opět rubrika vzpomínací. 18. července 2021 nás opustil zpěvák, kytarista, autor a člen skupin Brontosauri a Spiritual Quintet František Nedvěd. Zaspívá generační z té Brontosauří éry.
1: Žil jeden vedoucí hospody, ten prováděl černý v obchody. Jistej řezník Pátek dodával mu z jatek maso dle dohody. Pro štamgasty, krkovičku, pro letňáky, játra, koninu a metrák bůčku, kejta bude zítra. Ten Pátek byl

Pátek si roztrhnul košily, lidem se vnitřnosti zjevily. Pro zvýšení šoku vytah žlázu z boku a zmizel ve chvíli.

jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

O prázdninách si obvykle v tomto čase rekapitulujeme soutěžící ze soutěže o folkové stupně. Už od příštího týdne tomu tak bude, tento týden je to ještě trošku výjimka, protože vám dlužím alespoň stručná představení několika alb, a to právě proto, že příslušní tvůrci toho alba buď soutěžili ve folkových stupních nebo v Bonanze. A tak jsem to trošku odkládal. Tohle byl Žalmano Spol a Tomáš Porátnico, aktuální deska z letošního roku, typicky žalmanovská, ale také hodně moderní. Žalmano Spol nám nabídne ještě Jsem zmačkanej a Byl to hezký den. Užijete si všechny atributy Žalmanovy tvorby, ale současně se také podíváte a poslechnete si, že Žalman nezaostává za tepem doby.

Také František Nedvěd mladší má svoje zbrusu nové album. Poslouchali jsme z něj písničku Jsem jen tvůj. František Nedvěd mladší velmi osciluje i ke countryové muzice, ale na tomhle albu je znát typický nedvědovský rukopis, ať už jeho, a nebo třeba jeho příbuzných. František Nedvěd mladší nám nabídne ještě Toronto já miloval a také písničku Brontosaurus. A uvidíme, že vlastně podvědomě se vrací i k názvukům trumpské muziky. A to i v melodiích, aranžích a nebo textech.

0: No a posledním, třetím albem, ze kterého už také některé písničky znáte, protože Sejfy Ponka soutěží jak Bonanze, tak i úspěšně ve folkových stupních, je právě Sejfy Ponka a jeho album Máš se kam vrátit. Opět album vysloveně tramské, ovšem inspirované také Václavem Nedomou. Konec konců písničku Sejfy z jeho tvorby znáte velmi dobře. Je to trošku jiný styl než styl nedvědovský, ale o to možná upřímnější. Sejfy Ponka nám ještě zahraje Cesta domů a také Vlak, co projel. A vlastně ty dva různé styly tramského skládání můžete posuzovat.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drobáků.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio. Folk Memy. Pozvánka na koncerty.
1: Teraz svíňa mi to hukla až do pola.

0: Na telefonickém spojení do studia Country Rádio je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši.
0: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
1: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
0: Kde se to bude konat?
1: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
0: A kdo tam bude hrát a zpívat?
1: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťana, Druhá tráva, Marina Bradeska se Zinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Grůvej a toť vše.
0: Takže vyslovně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
1: Takže malé děti jako každý rok mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
0: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
1: Určitě www.bundyzelený.cz.
0: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
1: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
0: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
1: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
0: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
1: Taky, ano, ahoj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ani o prázdninách neutuchá hudební aktivita Pepy Pelána a tak nám opět telefonuje do Country Rádia další pozvánku na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a kam tentokrát posluchače pozveš?
2: Děkuji, já tě taky zdravím a pochopitelně i posluchače. Tentokrát je to do Štěkně na zajímavou akci. Je to první ročník sousedského setkávání SOS. Je jenom jedna Štěkyň na světě. Tato událost proběhne 18. července, tedy v sobotu, a zahájí ji ve 14 hodin divadelní sešlost 5 dostatečných s kusem Podivuhodná legenda o založení Štěkně. Bude následovat písničkář Pepa Pelán a na závěr, aby si mohli všichni zaspívat, to bude uskupení opět hudební C-dur. A co se týče občerstvení, je zajištěno a vstupné dobrovolné.
1: Tak ještě trošičku definuj Štěkeň, co většího je v blízkosti Štěkně?
2: Štěkeň je kousek od Strakonic.
1: Mm-hmm. Takže sobota 18. v kolik hodin se začíná ve Štěkni?
2: Začíná se ve 14 hodin. Ještě jsem, mám dojem, nepověděl, že to bude venku na hřišti u dřeváku.
1: Tak, teď si to posluchačům pověděl, takže já popřeji hodně návštěvníků a aby se to vydařilo.
2: Prima, moc děkuju.

ti nedaroval. Jenom tak 10x týdně jsem tě potřeboval. Ulice vypadá bíle, tak půjdu zas dál. Dokud jsem při plný síle,

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

vlivni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, vlivni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, právě renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, právě renesanci.

Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádiu.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

opět poslední hodinka nedělních 180 minut folkové muziky, nazývaná Folkmeny. I to u vás provede Miloš Keller. V této hodince už žádné velké změny, tak jako vždycky budeme hrát písničky od známých k méně známým a zase naopak. Na úvod zahřívací kolo obstarali bratři Ebenové a také Gordon Lightfoot. A pak už jsme poslouchali Ivo Victorin Trio Prostřimi plátnem, jejich verze, a také Janu Richterovou Až já se budu vdávat. A tak bychom se u ní mohli zastavit a zahrát si některé jiné písničky než ty nejběžnější, které vám obvykle navízím. Jana Richterová nabídne Rapapapa a Jak a za co bože. A pak už to bude Jaroslav Vudka nebo Roman Horký. I do této hodinky hezký poslech.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: V tichosti noc město do náruče svírá a jiný svět laskavé brány otvírá. Každej z domu vypad hledat svou legraci a celý město se vybodlo na práci. Proto noc ve městě moc mám rád, ve městě jen noc mám rád. Stará bába vyšňořená, kila šminek na líci, vypadla za frajerama a vybodla se na práci. Dědci pálej do hospod a penzi tam utrácí, ti se nejlíp ze všech mají, už zapomněli na práci. A takovýhle dětky mám rád, takovýhle dětky mám rád. Malej harant s cigaretou pochoduje ulicí, jo, tak tomuhle je dobře, ten neví nic o práci. Nudní vědci hulákají, až to nocí burácí, úplně se pošetili a vybodli se na práci. A takovýhle vědce mám rád, takovýhle vědce mám rád. Doma děti strachem pláčou, stejská se jim po otci, otec s matkou rumy pálí, zapomněli na práci. Teplá noc je nebezpečná, holky poklad postrácí, hvězdičky je přiopily a vybodly se na práci. A takovýhle holky mám rád, takovýhle holky mám rád. Včera večer o půlnoci přišli k nám vojáky, pogrom přišel do baráku, snědli nám knedlíci. Bubák letí vzducholodí za džinem v láhvi pádící. Hlídkovací balóny dnes vybodly se na práci. Není nad to mít dobrého koně, není nad to mít dobrého koně. Mít rád, dobrý den.
0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli. Na druhé

pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

Tohle byla skupina Lignit a nahrávka s názvem Námořnická. Znáte ji z naší soutěže o titul Talent Country Rádia. A tak bychom se u Lignitu mohli také ještě na chvilku zastavit. I baladu o ženy znáte z našeho vysílání. A Lignit připojí ještě Zvláštní sen. A pak tu bude z novinkového alba skupiny My tři a vy písnička Kolotoče. A svůj super song přidají ještě Žamboši.

0: Country Radio.
1: Máme rádi refrémy.
2: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
1: Protože?
2: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
1: Z rádií tě vypakují.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme u zahraničního bloku téhleté hodinky. Tohle byli Peter Paul and Mary a Cruel War. Čeká na nás ještě Bob Dylan, The Kingston Trio a také Leonard Cohen. A mezi skladbami skupiny The Kingston Trio a Leonarda Cohena vám kolega Milan Schmidt prozradí, o čem bude album týdne, které začne hned po 23. hodině.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Kdo natočil album týdne, které bude na programu s kolegou Milanem Schmidtem po 23. hodině, už víte. Já vám prozradím ještě, co bude po půlnoci, repríza pořadu Karavana. Karavanu uvádíme jednou za měsíc, pátek po 19. hodině, a pořady zpátku po 19. hodině reprízujeme vždycky v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. Kolega Jirka Vondráček vybírá z Karavany písničku pro tento týden, písničku pro následující týden. Si poslechnete v rámci čaje o 6, zhruba po 6:30 zítra v pondělí. My si teď ještě na závěr poslechneme písničku pro tento týden, tak jak ji Jirka Vondráček vybral. I nadále hezký poslech od Miloše Kellera.
2: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
3: Dobrý večer, příznivci country rádia, Jiří Vondráček je tady zase s písničkou týdne. Určitě je pravý čas na to, aby se písničkou 28. týdne stala soutěžní písnička vítěze Porty 2026, a tím je Tabásek a Partia. Písnička se jmenuje Zavřeli jsme hospodu, složil ji Pavel Tabásek a zazní samozřejmě v naší Karavaně, kterou najdete celou na YouTube kanálu country rádia. Určitě nám pak můžete napsat, jak se vám písničky z Karavany líbí, a my už s tím něco uděláme. Tak teď už Tabásek a Partia, Zavřeli jsme hospodu.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhev vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu,

až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té ranní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té ranní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

myšlenky zertů zpívaly, tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači, pojďte společně se mnou na koncert Marie Tilšarové. Ne, nezvu vás někam do klubu, ale zvu vás k následující hodince s albem Živá, které, jak název napovídá, je opravdu živé. Marie Tilšarová s kapelou Kdo jsme my ho svým fanouškům nadělili letos, tedy v roce 2026. Album je poměrně dost dlouhé, takže já nebudu dlouho mluvit a budeme více hrát, ale i tak ho nestihneme přehrát úplně celé a musíme ho malinko oříznout. Ovšem, neodpustím si alespoň pár slov přímo od Marušky úvodem. Nechávám se inspirovat životem a emocemi. Skládám a hrají písně, které oslovují srdce a vypráví příběhy, které zná každý z nás. Jednoduché melodie a silné texty odkrývají pravdy a podněcují k zamyšlení. Každý můj koncert či recitál je jedinečný a nikdo nikdy neví, do čeho zrovna jde. Ale vždy je to krásné. No a proto si troufám tvrdit, že krásná, alespoň pro příznivce Marušky Tilšarové, bude i následující necelá hodinka. Pojďme si tedy poslechnout postupně tracky Zvuková zkouška, Moje tělo, Dobrý den, Vlk, Ten pocit, Jsme tu s tebou, Svíce a Má milá.

Posloucháte pravidelný pořad Milana Šmita, album týdne. Country Radio.

Léto s Country rádiem.

jasného slunce jsme se dotkli vždy spolu a jsem za to rád. A tak zůstaň, má milá, zlé se obrací v lepší, ještě stihnu tě za ruku do tance vzít. Krásné je být svůj, ale taky být něčí, a tak zůstaň, má milá,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme živé album Marie Tilšarové a kapely Kdo jsme my. Album nahráli ve své obvyklé sestavě, tedy Marie Tilšarová zpěv kytara, Pavel Tilšar basa, bicí zpěv a Martin Penič saxofony, flétny, zpěv. Album se jmenuje Živá a poslechneme si další skladby Spirála dní, OCčko, I don't know, Zem země žije, Krásná, Milovaná, Ezotariánka a Souhvězdí žen. Písničky Na vodítku a Umět šumět už se nám do dnešního pořadu nevejdou a to je výzva pro vás, abyste si tedy album pořídili.

Jsem ženská, co si myslela, že už to všechno umí, ale pořád se v tom plácá a vůbec nerozumí, jak to, že tam stále není v tom vysněným zenu. Holka, která prostě nechápe, že už v tom zenu je.

Když svítí souhvězdí žen, běž ven, běž ven. Když svítí souhvězdí žen, běž ven.

0: tížem. Běž ven, běž ven, když svítí sohy stížem.
1: Country Radio.
2: Takhle tedy zní naživo Marie Tilšarová a kapela Kdo jsme my. Takhle zní z Brusu nové album Živá. Berte to tedy i jako pozvánku na koncerty se skvělou atmosférou. Teď už dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Karavana na Country Radio.
1: A to Karavana 95., u které se hlásí Jiří Vondráček.
2: Dobrý den, Denisa Marková.
1: Dobrý den.
2: A s náma je tady i Jakub Jiroušek, samozřejmě.
1: Samozřejmě, jako vždy, ten nesmí chybět. Vy už pořad Karavana znáte, to je pořad, který přináší nové písničky a představuje české interprety. No a představujeme takové písničky, které by se mohly líbit právě vám, posluchačům Country Rádia. No a protože máme tady Jirku Vondráčka a protože máme právě po Portě a oslavě 60. ročníku Porty, tak se samozřejmě podíváme také na to, jak to všechno dopadlo. Jirko. Dopadlo to výborně.
2: Jsem jen trochu v šoku. Vítězové Port, to byla samozřejmost, lectěna, streaming, taky bedro.
1: No to strašný.
2: Taky rozprašovače vody tam byly. A vzpomínky na slavné osobnosti, proto jsme tam měli tu lectěnu, no a samozřejmě soutěž a finále.
1: My to teda, ty jsi to teďka řekl ve zkratce.
2: Jasně.
1: A my to rozebereme kompletně, důkladně mezi písničkama. No, jsi pro?
2: Jestli máme čas, tak můžeme.
1: Máme. Pojďme si říct tedy aspoň první tři místa. Protože my v minulé karavaně jsme si představili všechny soutěžící.
2: To byl Fofr, to jsi byla sama tady,
1: viď? To bylo, ty jsi byl nemocný, jsem mi chyběl hrozně.
2: No.
1: A my si teďka představíme teda od třetího místa po tu fanfáru po první. Tak pojďme na třetí místo.
2: Byl to Jan Klubus a písnička se jmenuje Dokud a on je zvláštní tím, že se doprovází na cymbál.
1: A ještě byl zvláštní tím, že on soutěžil tady v Praze, ale pochází někde z nějaký Moravy.
2: To jsou věci.
1: To jsou věci. A i tak to jde dostat se na třetí místo na Portě.

0: Dospíval Jan Klubus písničku Dokud a to bylo třetí místo letošní Porty. Je zajímavé, jak si kapely prodlužují své názvy. A to možná proto, aby byly originální a pak už člověk neví, jak se opravdu jmenují. Třeba Jojo, Sirka a Los Losos. No to je název, Jirko.
1: No.
0: Já myslím, že je lepší se jmenovat třeba Marcias.
1: Jo, to je
0: takový úderný. Nebo Pacifik.
1: Bezvadný.
0: Nebo KTO, viď Jakube. Nebo Zelenáči, nebo Marien.
1: Ono, když se to vymýšlí, tak je možný, že si musí uvědomit lidi, že to je na dlouhou cestu. Já mám někdy pocit z těch názvů, že teď jsme se sešli, tak si vymyslíme nějakou kravinu, ono to bude veselý, ale ono pak už to není veselý.
0: Ono se to hlavně nedá změnit.
1: Pak je to na furt. Ono se to potom hodí čím dál míň. Bylo finále.
0: Ano.
1: Nebylo semifinále, ani recitály. Prostě to bylo celý nadupaný, protože dramaturgie Porty vymyslela, že tam budou vítězové všech možných kol a ročníků.
0: Ale ti nesoutěžili. Ty přišli po blahopřát.
1: A bylo to celý hrozně dynamický, protože někteří zpívali třeba jenom tři písničky. Xindl X, Tereza Balonová, Aleš Petržela. A někteří zase jako Robert Křesťan měli kus větší, aby prostě přinesli zase trošku klidu do té dramaturgie. Já jsem vymyslel, že uděláme lectěnu. A ta lectěna měla tu funkci, že jsme mohli promítnout právě ty, kteří se už Porty zúčastnit nemohli, už nám zaspívat nemůžou, takže jsem ustřihal třeba Vabiho, vzpomínky na různý Porty, nebo Frantu Nedvěda, nebo Toníka Linharta. Takže tohle bylo zase zajímavé pro ty diváky, kteří tam seděli, že si mohli najednou vzpomenout na to. Možná, že tam byli i ti, kteří už to zažili naživo, ale teďka to viděli. No. Nevím, ty jsi to asi viděla na internetu.
0: Vi? Já jsem, ano, já se ještě jednou hrozně moc omlouvám, já jsem se hrozně těšila na Portu, ale já vám nějak nedávám to vedro. Mě to tak sejmulo. No ale vyřešila jsem to elegantně, streamovala jsem si to do televize a teda v klimatizovaném obýváku jsem se dívala na, ne úplně na všechno, to bych lhala, to se vydržet nedá, takovej maraton to vydrží jenom Vondráček.
1: Jasně, no bylo nás tam hodně, co jsme, ale ona tam byla voda, dělali se mlžení a taky tam zaznělo, důležitá věc z pódia, že to není jediná oslava Porty. Že letos se rozšíří ještě a posune se ten štafetový kolík na 19. září na Lochotín, kde se bude slavit nejenom 60 let Porty, ale taky 100 let zoologické zahrady v Plzni. Takže to je vlastně taková malá pozvánka.
0: Tak jo, pojďme si dát muziku. My už jsme o ní mluvili trošku. To bude druhé místo na Portě. A Jirko, kdo ho získal?
1: Jojo, Sirka a Los Losos. Písnička se jmenuje dost dobrá.
0: Tak to bude dost dobrý.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: Jojo, Sirka a Los Losos, dost dobrá a druhé místo na letošní portě.
2: A my tady máme první místo.
1: No já jsem zvědavá, já to teda vím, ale stejně jsem trošku zvědavá.
2: Tak co víš?
1: No vím, kdo vyhrál.
2: Tak to řekni.
1: No je to Pavel Tabásek a Partia a postoupili z Chřibsko-Karpatského kola.
2: No já myslím, že je úžasný, že i když kdekdo tvrdí, že jako je divný soutěžit v hudbě, tak celý svět v hudbě soutěží.
1: Mm-hmm.
2: Jo, a tak není divu, že se letos přihlásilo zase tak kolem 200 soutěžících, kteří si s radostí přijedou zahrát a zaspívat na některý z oblastních kol a tím pádem zažijou něco, co když se nepřihlásíte, tak nezažijete.
1: Jak říká Jiří Vondráček, když je ryba dobrá, tak je ryba dobrá.
2: Ano. Ono ani když nepostoupí do toho finále, tak je to fajn, protože tam se potkají s dalšími a teďka koukají, jaká je vlastně konkurence, co kdo hraje, jak se posunuje.
1: Nebo vymyslej nějakou spolupráci třeba.
2: No přesně. No. A fakt je, že letos teda nebylo to semifinále, takže tím pádem to měli trošku takový jako smutnější, že se z těch druhých míst nedostali na portu, ale příští rok už to zase bude normální.
1: Co dostali letos? Co ten výherce, kterýho si pustíme, získal?
2: No tak samozřejmě, už jsme to tady říkali mockrát, tak ten výherce, kromě té zvláštní sošky, jak ji říkáme, keramický nesmysl, tak získal zase od Františka Furcha kytaru.
1: Mm-hmm.
2: Ale tentokrát je to cestovní skládací kytara Little Jane.
1: Aha.
2: A to je teda opravdu úkaz, protože to máš takový balíček jako baťoch na zádech.
1: Mm-hmm.
2: Nikde žádný krk. Já jsem tam říkal, že to je proto, že když jedeš na Harley, tak aby tě to neodfoukávalo, jo, a nezdržovalo. Takže ten krk je vložený do toho těla té kytary.
1: A to se nějak vytáhne?
2: To se vytáhne, aha, zamkne se to a úžasný na tom je,
1: a jak se to hladí?
2: To je právě to, co chci říct, že když se to zamkne, tak to hned hraješ a je to naladěný.
1: To není možné.
2: No, když jsi to naladěla předtím.
1: Jo, no samozřejmě. Aha.
2: Takže je to naprostá bomba. No ale samozřejmě vedle toho zase nahrávání u Helenky Rytířové, určitě si pozveme vítěze sem do Country Rádia a samozřejmě je tam těch 30 festivalů, který mají možnost si právě ať už vítěze nebo někoho z finalistů pozvat na svůj festival. Já jsem na to tak pyšnej, že jsem získal 30 festivalů, který nám nabídli, že tam pro ně bude místo, že tam bude místo pro ty finalisty.
1: Tak to by bylo, aby si nikdy nezahráli.
2: No.
1: Pojďme si teda dát první místo letošní porty roku 2026. Tabásek a Partia a písnička se jmenuje Zavřeli jsme hospodu. A my gratulujeme.
2: Taky gratuluju.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu.

až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té raní mlhy jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věda, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té raní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

0: myšlenky zertů zpívaly, tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu, krásnou hru jsme hráli.
1: Vítěz letošní jubilejní Porty Tabásek a Partia s písničkou Zavřeli jsme hospodu právě dospíval, my jsme pogratulovali. No a byla tam ještě nějaká cena, jestli se nemýlím, respektive možná více cen.
2: No možná tam byla cena Country Radio.
1: No přeci. Třeba, to no. Jsem měla na mysli. No. A ta už byla asi po 15. a letos ji získal Pavel Houfek.
2: Jo, jo, jo. Pavel vystupoval tentokrát sám, zatímco asi před 10 lety tam byl s kapelou Pavel Houfek Band. Já jsem je tehdy slyšel a moc se mi líbil jejich klávesák a ten s náma potom Filip Šašek hrál.
1: Filip je odsaď.
2: No, Filip je právě, když jsem ho slyšel na Portě. Zrovna tak jsem tam slyšel Helen Roghousera, zrovna tak jsem slyšel Aleše Petrželu, takže to je vždycky fajn. Tady vidíte, milí posluchači, že když se objevíte na Portě, tak si vás třeba Jirka Vondráček veme do svého tria, že jo?
1: A nebo si někdo vybere Jirku Vondráčka.
2: A nebo tak.
1: No. I to by šlo.
2: No já už asi soutěžit nepůjdu. Nicméně, byla strašná honička v zákulisí, protože jak jsem dostal spousty dárků od našich partnerů, ať už to byly mikrofony a dárky pro muzikanty a různý kapodastry a struny, a tak vždycky je na mě, abych je rozdělil patřičně pro všechny, aby všichni měli radost. Oni mají radost, že vyhráli jako cenu. Ale k té radosti ještě přichází právě, jsou ty dárky a myslím, že to je docela dobrý a ještě se s tím snoubí právě ta štafeta partnerských festivalů. Chceš něco vědět ještě o Portě?
1: Všechno.
2: Co?
1: No jak jste zvládli to vedro třeba?
2: No to jsme zvládli, protože kluci tam nainstalovali mlžení nahoře, takže ty lidi, co procházeli v tom areálu, tak se vždycky zastavili pod tou mlhou, nechali se skropit a samozřejmě jsme měli partu lidí, kteří to tam celý jako vodou pořád nějakým způsobem osvěžovali, takže tohle bylo.
1: Protože já vím, že ten víkend, horký víkend, se mělo konat spousta festivalů a mnoho jich to rušilo.
2: No ale my jsme si
1: v
2: Řevnicích před 150 lety vystavili, teda vysázeli stromy, takže ty nám teďka dorostly, takže jsme měli pohodu.
1: Aha, tak my si
2: takhle
1: dáme
2: se to dělá.
1: Cenu Country Rádia.
2: No.
1: Tu letos získal Pavel Houfek s písničkou Do mraků.

0: Léto s Country rádiem.
1: Cena Country rádia a cena mého srdce letošní porty. Pavel Houfev, mně se to hrozně líbí, moc dobře zpívá.
2: Mně se taky líbí.
1: Moc se mi to líbí. Letos jsme měli, ostatně jako i minulý rok, SMS soutěž. To je docela běžná věc na soutěžích, tak tedy i na portě už je to běžné. No a letos vyhrál Marty Johnson.
2: No, já myslím, že je to hrozně důležitý pro něj, protože on vlastně dostal cenu od lidí.
1: Diváků.
2: Cenu diváků. A myslím, že z toho měl moc velikou radost a ještě ke všemu k tomu mu přistává cena od Jirky Kulky, který zase má plážový festival v Chorvatsku. Ten je součástí té štafety 30 partnerských festivalů, takže Marty Johnson pojede ještě do Chorvatska si zaspívat k moři. Nechceš taky jet?
1: No samozřejmě, já už mám zbalí, no.
2: Jo?
1: No samozřejmě.
2: Já mám taky už plavky
1: tak
2: připravený.
1: Tak já plavky nepotřebuji.
2: Přijďte taky, to můžete, protože tam se opravdu, bude to vlastně v září, že jo? A to už nebude takový vedro, takže přijďte do Chorvatska, najdete to určitě, plážový festival, tam si najdete, kam máte jet a je to bomba.
1: A na té pláži v Chorvatsku bude hrát taky Marty Johnson písničku, kterou nevím, jak se jmenuje, Jirko, ale ty to víš.
2: Ještě je čas.
1: Ještě je čas.
2: No, tak už to víš.
1: Tak ještě je čas si zabalit do Chorvatska.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Karavana na Country Radio.
1: A v tom pořadu probíráme Portu, respektive my už jsme ji probrali. Probrali jsme, kdo byl třetí, kdo byl druhý, kdo byl první, cenu Country Rádia, cenu SMSu. A to je asi všechno.
2: No, tak můžeme.
1: A kdyby si, Jirko, měl jednou větou říct, jaká byla letos Porta?
2: Byla, mě napadlo slovo zběsila, ale ne. Byla hrozně dynamická a nabitá prostě muzikou, takže já s tou mám strašnou radost.
1: Já to na tobě vidím. A no. Je mi teď hrozně líto, že jsem nepřežila ty vedra a že jsem se tam nedostavila.
2: A kdo jste tam nebyl, tak si pusťte prostě normálně YouTube kanál, Porty, a tam uvidíte pátek, sobotu, neděli, všechno tam je zaznamenané.
1: Já o tom vím a jestli můžu doporučit, tak určitě si pusťte ve Hybu, která byla v sobotu, myslím, že kolem 6. hodiny. A hned po ní byla Věruška Martinová s Malina Brothers. Mm-hmm. A mně se moc líbilo to spojení, že vlastně ta Věra je totálně rozsvítila. Takže to byla takový kontrastní, ta neuvěřitelně energetická bomba prostě.

0: těch písniček. To znamená 760 písniček. Některý jsme opakovali, tak to je třeba jenom 600 nových písniček. No a kdo je zvídavý, tak samozřejmě může všechny ty karavany najít na YouTube kanálu Country Rádia a nebo na webu SAI, který je partnerem karavany. No a tam si, milí posluchači, můžete pustit všechno, co tudy v karavanou prolétlo. A my jsme právě se rozhodli s Denisou, že vždycky vytáhneme nějakou písničku, která už získala takovou pozici, že se natolik líbila, že se stala součástí playlistu Country Rádia a občas už ty písničky slyšíte.
1: A jednou z nich je písnička Slunce a déšť, kterou ty, Jirko, moc dobře znáš. Mm-hmm. Naspíval ji Tomáš Berka s tvojí kapelou Vokobere v roce 2017 a to je Zlatý náklad karavany.
0: Já vám jenom řeknu takovou tajnou věc. Kdybyste náhodou slyšeli v té písničce Cvrlikat cvrčka,
1: ano,
0: tak... Tak to se nemýlíte, protože ono bylo otevřené okno. Aha. A ten cvrček opravdu tam někde cvrkal. Takže já vám přeju příjemný poslech. Posíláme pozdrav Tomášovi do nebe, který tuhle tu písničku nedospíval na festivalu. Myslím, že to bylo 8. září v roce 2018. Byl to hrozně smutný, ale takový je život.
2: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.

0: byla krásná a milá vzpomínka na Tomáše Berku, písnička Slunce a déšť, skupina Vokobere.
1: No a my, abychom nezůstali pozadu z pořady, kde se soutěží, tak tady máme novinku.
0: Už si zase něco vymyslel, Jirko.
1: Ne, už minulé.
0: No tak to jo.
1: Soutěž karavany.
0: Jo.
1: No, to je výzva posluchačům, aby nám napsali, která písnička nebo který písničky z karavany se vám líbí. Co vy na to?
0: No já jsem na to, že Vox Populi je Vox Populi prostě. Je, to je to nejdůležitější přece, aby se líbila našim posluchačům.
1: No tak je to, milí posluchači, na vás. A když my budeme vědět, která se vám líbí, no tak s takovou písničkou už my tady řádně naložíme, že jo.
0: A jak to dopadlo poprvé, protože se o tom bavíme od minula?
1: Těch písniček nebylo moc, ale objevila se tam písnička Jet Plane, Rudy Sakaly, který s ní měl velký úspěch na jiném rádiu, v České 12 získal platinovou cenu, takže my si ji teďka krásně...
0: Počkej, ale tu já přece znám taky z Vokobere, však vy ji taky hrajete.
1: No jo, my ji hrajeme, ale anglicky a Ruda ji naspíval s novým českým textem, myslím, že krásným, takže tady je teďka, můžu to říct?
0: No určitě.
1: Ruda Sakala a Jet Plane.

0: Jet Plane a Ruda Sakala s krásným textem Hanky Sorosové.
1: Jo, je to pravda. A jestli chcete, tak si najděte YouTube kanál Country Rádia. Tam si najdete písničky, karavany a můžete nám napsat, která písnička nebo které písničky můžete třeba víc se vám líbí a my je tady dáme do karavany.
0: Takže v příští karavaně se zase nějakou představíme. Mm-hmm. Mm. A my tady máme teďka jednu profi novinku, a s který mám já radost.
1: No, ano.
0: Protože já mám moc ráda interpreta, který vydal nové soulové album a ty si ho pokřtil nebo ho teprve pokřtíš?
1: Já jsem byl požádán, jestli bych nemohl být krstným otcem a pokřtít Frantovi tadyhle tu novinku na Třepšínském zvonění. Takže já teďka nevím, jestli jsme před nebo po. Zkrátka jsem krstný otec.
0: Ty už si no ale my jsme neřekli, kdo vlastně vydal to CDčko. Franta, ví kolik je Frantů? No přece František Kasl.
1: No dá, právě. Rozum,
0: no. No. To je krásné.
1: On tady měl několik písniček a myslím, že Country Radio docela jeho písničky hraje, takže on, myslím, sem patří. Takže jsem rád, že tady můžeme představit vlastně úplně jeho novinku, ta se jmenuje Královny a vy nám můžete taky napsat, jestli se vám líbí.
0: No, a můžeme si ji zahrát příště znova.
1: No, anebo chodit na festivaly a tam určitě Franta tu písničku zase zaspívá.
0: Tak jo, tak Královny a František Kasl.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To byly Královny v podání Františka Kasla z jeho nového CDčka. Já si totiž ještě úplně k němu vrátím. Já jsem ho totiž zažila někdy kolem Vánoc s fešákama. A zjistila jsem, jak mu to hrozně s těma fešákama sluší Františkovi.
2: Když je fešák, tak
1: no, je samozřejmě fešák, to víme. A mám radost, že má nový CDčko. No, my tady máme zase nedostatek ženských hlasů.
2: Snažil jsem se.
1: No, moc ne.
2: No, ale na té portě jich moc nebylo právě. Jo? Hmm. Takže co já s tím nedělám?
1: Tak byla tam Věra Martinová, Maruška Tilšarová,
2: no, to je pravda. Na portě to bylo docela dobrý, protože tam byla právě třeba i Pavlína Jíšová, Zdenička Tichotová.
1: Je, a ta byla skvělá, Zdenička.
2: No, ta byla báječná.
1: Úžasná.
2: Přeletky, ty tam byly hned tři. No, a taky kdo? No.
1: Vehyba.
2: Viděla jsi?
1: Viděla jsem ji třikrát, jo. Možná i čtyřikrát. Hmm. A každýho s tím botravuju, aby se na to podíval.
2: Hele, Veronika Bartošová je prostě úkaz.
1: Přírodní?
2: No.
1: To je divoženka.
2: Ona si zlomila nohu, takže se tam potácela prostě, tak myslím, že pro takovouhle holku, nebo paní, nebo dámu, která má tolik energie, že jí člověk nemůže zastavit.
1: A spoutali do sádry.
2: Spoutali do sádry, takže ona tam byla opravdu tak jako to... Maruška Tilšarová si zase zlomila palec nebo prst u, myslím, pravý ruky, takže ta zase nemohla hrát na kytaru. Takže Veronika tam zkrátka vedle verbální smršti udělala zase samozřejmě vokální smršť. Myslím, že bylo zvláštní, že na portu přijel Karel Plíhal jenom jako divák. A Veronika tam v jednom tom proslovu říká, to se asi jen tak někomu nestane, aby s váma zpíval Karel Plíhal.
1: A byla ta pyšná byla.
2: A já jsem toho Karla viděl a on byl opravdu jako potěšený a myslím, že mohl být nadšený tak jako my všichni ostatní z toho, co ta Verča jako...
1: Co z ní leze, to je neskutečná energie. My už jsme to tady několikrát říkali, myslím, že loni po portě jsme byli taky takhle nadšený a musím říct, že jsem si říkala letos, jestli se mi to bude líbit stejně jako loni. A líbilo, ta holka je prostě, to je příval energie, to je injekce. Tam prostě přijdete, je hrozný vedro, já jsem tam teda nebyla, to víme, ale i loni bylo vedro, takový schvácený a teď jdete na koncert nějaký Vehyby, vlastně nevíte, co to je, i divný název. A teď tam vlítne něco na jeviště, malý, v bílém tričku, boso.
2: No.
1: No prostě neidentifikovatelný tvor, který s prominutím otevře hubu. A to je taková nádhera, že vás to prostě úplně vystřelí na měsíc.
2: Tam není tón vedle.
1: Není. Ta holka zpívá geniálně. Já tvrdím, že za mých celých 55 let jsem ještě nikdy neslyšela u nás někoho takhle skvěle zpívat. Nikoho.
2: Ještě bylo fajn, že vlastně loni, teda až po roce, našli konečně čas a přijeli do Řevnic ke Helence Rytířové do studia a tam vlastně natočili tři písničky, ty jsou, myslím, součástí i jejich nového alba. Takže i to je ta jedna z cen, o kterých jsme se třeba bavili, co vlastně získají ti interpreti a je to právě to nahrávání, takže mám radost, že i u Helenky vznikají právě takovýhle krásný písničky jako s Vehybou.
1: Tak a my si samozřejmě Vehybu pustíme a bude to ta písnička, s kterou portu vyhráli. Je to pravda?
2: No.
1: Zápasím, bude to Bombónek a byl to Standing Ovation a Vehyba a Veronika Bartošová.
0: Karavana na Country Rádiu. Bombónek.

0: Mně se ani mluvit nechce, jaká je to nádhera. Veronika Bartošová, skupina Behyba a písnička Zápasím.
1: No a my tady máme, protože nám končí 95. karavana, tak tady, milí posluchači, pro vás máme ještě pár pozvánek.
0: Co si vymyslel, Jirko? No, tak co se kde děje?
1: Já bych rád pozval na právě se dokončující nový e-portýr. Tam myslím, že bude spousta krásných článků, takže na to dejte pozor. My samozřejmě uděláme nějaký křest a nějaký avízo, abyste to věděli. Pak bude fajn, když si najdete na Facebooku přátelé pořadu Karavana, protože tam samozřejmě budeme informovat o všem, co se kolem karavany děje.
0: No. A jestli jste naši přátelé, tak se musíte přidat?
1: No, právě.
0: No, to dá rozum.
1: No a co ještě si myslíš?
0: No a já myslím třeba důležitou pozvánku, o které jsme malinko mluvili, a to na oslavu 100 let zoo v Plzni, kde se bude odehrávat i vzpomínka na slavnou portu v Plzni, takže jakési druhé pokračování oslav 60 let porty a bude to 19. září v Plzni v Lochotíně. No. Jinde.
1: A tím pádem máme tady závěr, máme tady bombonek z roku 2010, kdy závěru porty zpíval Vaby a potom se tam samozřejmě, jako jsme to vždycky dělali v těch hodinách, přihrnuli ještě ostatní účastníci toho
0: večera. A zpívali sbory.
1: A zpívalo se dohromady. Takže Vaby zpíval například písničku, kterou asi všichni dobře známe.
0: V jaké písničce? Co to bylo za píseň?
1: No, v tomto případě to byla Lady Yesterday a je to, myslím, ještě z porty 2010.
0: Krásný. Ty máš taky citát na závěr?
1: No samozřejmě.
0: Tak jsem s ním a už se loučíme.
1: Dobře. Dobrota je duši totéž jako zdraví tělu. Máš-li ji, nepozoruješ ji. Tolstoj.
0: Loučí se s vámi Karavana, Jiří Vondráček,
1: Denisa Marková
0: a Kuba Jiroušek. Mějte se krásně a těšíme se zase za měsíc. Naslyšenou.
1: Hezký léto. Ahoj.
0: Ahoj.

spolu, zase spolu, jako dřív. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neskoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal a kdybych

0: Partnerem karavany je SAJ, Svaz autorů a interpretů.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četrouta

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

cestuju strašně rád, protože je to zajímavé, je to dobrodružný, hlavně pro mě. Ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze, za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo? Nebo... A já říkám, nevím. Už jsem to zapomněl. Nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu. Kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to. A kromě toho taky, to je nejasný, ty měny jsou ohromně proti naší třeba takový variabilní, protože, no jo, no, třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8,30, ale koruna je koruna, to vím, to je ohromně velmi. A mě nejen tohle dělá starosti, já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně, film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety a na konci týdne jsem si řekl, tak tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný, jo? Je to tak. No. A tak já to počítal 5x za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takový divný věci, ty čísla se různě přeskupujou a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo dvě 5-dolarovky, to jsem si spočítal, že to je 10 dolarů. A nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součtění. To, co bylo v kufru, bylo v kufru. A to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.